0: prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu Hradní stráže.
1: Dobrovolné vojenské cvičení je určeno studentům druhých až čtvrtých ročníků střední škol ve věku od 18 do 22 let. Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se dnes vrátili zpět. Uvedlo to večer španělské ministerstvo vnitra, jak informuje deník El País, s tím, že je potvrzeno, že k 6. večerní se do Maroka vrátilo nejméně 48 300 osob. Stále ale přicházeli i připlavávali do Ceuty menší počty běženců. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastien Ogier z Francie, který se dostal do čela hned v první z 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa. Jediný český účastník soutěže Martin Prokop s vozem Škoda Fabia je průběžně 30.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: A pojďme se ještě podívat na počasí. Po tropické noci, kde teploty místy neklesnou pod 26 stupňů Celsia, nás opět čeká horká sobota. 28 až 32 stupňů Celsia uvidíme na většině místech na teploměru. Na jižní Moravě nebo také ve Slezsku to může být až kolem 36 stupňů Celsia. Bude spíš zataženo, přechodně taky polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. V Čechách potom od severozápadu bude k večeru srážek a také částečně oblačnosti ubývat. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music.
3: The winner takes it all.
2: S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
0: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vedra opět lámou rekordy a komplikují život napříč Českem. Objekt, který dopadl na polské území, byl vyroben v Rusku a teploty v sobotu půjdou opět až na 36 stupňů Celsia. Zpráv na frekvenci 1, zdraví Ondřej Albrecht. Vedra dál lámou rekordy a komplikují život napříč Českem. Na více než stovce meteorologických stanic padla teplotní maxima pro dnešní den. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci. Tam naměřili téměř 39,5 stupně. V několika krajích platí kvůli zvýšené koncentraci přízemního ozonu smogová situace a téměř v celém Česku také hrozí zvýšené riziko požárů. Horko navíc způsobuje potíže také na železnici a podle hasičů může zhoršit tah komínů. V Praze záchranáři řešili několik otrav oxidem uhelnatým, jedna skončila tragicky. Ministr zahraničí Petr Macenka považuje situaci ve Španělsku po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky za velmi složitou a nejen pro Španělsko, ale také pro celou Evropskou unii a šengenský prostor. Macenka čeká, jak se k situaci postaví Španělsko. Krize je ale podle něj výsledkem podceňování rizik masové migrace.
2: Od včerejšího večera jsme v diskuzi s některými ministry zahraničních věcí, zejména z Německa, ale i ze Španělska, kde o tom se bavíme. Španělsko připravuje k tomu nějakou pozici, takže já to teďka nechci takto úplně jako konkretizovat nebo komentovat, ale je to vážný problém. Evropa by měla říct masové migraci ne.
1: Přes 90% z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se už vrátili zpět, uvedla večer španělská vláda. Objekt, který v noci na čtvrtek dopadl na polské území během ruského vzdušného útoku na Ukrajinu, byla střela s plochou dráhou letu vyrobená letos v Rusku. Podle polských médií to uvedl mluvčí lublinské prokuratury Marcin Kozak. Polský premiér Donald Tusk řekl, že ministerstvo zahraničí se kvůli dopadu ruské střely předvolalo ruského velvyslance ve Varšavě. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila. Brankář Adam Hrdina si vysloužil ve Zbrojovce Brno novou smlouvu do konce června 2029. S klubem prodloužil 22-letý Slovák spolupráci poté, co mu pomohl k postupu do první ligy a v úvodním kole vychytal Spartu, kdy minulou sobotu Hrdina přispěl k vítězství 3-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty v sobotu budou opět tropické, 28 až 32 stupňů Celsia, na východě Moravy a ve Slezsku můžou být teploty až kolem 36 stupňů. Bude spíše polojasno a také zataženo, místy čekáme bouřky, které můžou být opět místy i silnější. K večeru potom od severozápadu bude v Čechách srážek i oblačnosti ubývat. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Dobrý poslech.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Českým hasičům v Řecku komplikovaly hašení požáru hlavně přírodní podmínky. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Ožier a teploty v sobotu půjdou opět až na 36 stupňů Celsia. Místy ale zabouří. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Českým hasičům vyslaným do Řecka komplikovaly hašení požáru hlavně přírodní podmínky, vítr a vegetace, ve kterých se oheň šíří rychleji než ve střední Evropě. I když se nikdo z nich nedostal do přímého ohrožení života, jednotky byly připraveny k okamžitému ústupu, pokud by to bylo nutné. Novinářům to po návratu zřekli zástupci prvního modulu, který byl z Česka do Řecka vyslán. Další stejně velký tým o 22 členech ho dnes vystřídal a téměř okamžitě šli do akce u města IGO. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají status vojáka v záloze. Do kurzu jich nastoupilo 845 z nich, ale kurz nedokončilo. Na slavnostní akci to řekl mluvčí hradní stráže Jiří Havel.
2: Dneska završují ten svůj 25-denní kurz. Ten výcvik zahrnul topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
1: Dobrovolné vojenské cvičení je určeno studentům druhých až čtvrtých ročníků středních škol ve věku od 18 do 22 let. Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se dnes vrátili zpět. Uvedlo to večer španělské ministerstvo vnitra, jak informuje deník El País, s tím, že je potvrzeno, že k 6. večerní se do Maroka vrátilo nejméně 48 300 osob. Stále ale přicházeli i připlavávali do Ceuty menší počty běženců. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastien Ogier z Francie, který se dostal do čela hned v první z 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa. Jediný český účastník soutěže Martin Prokop s vozem Škoda Fabia je průběžně 30.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pojďme se ještě podívat na počasí. Po tropické noci, kde teploty místy neklesnou pod 26 stupňů Celsia, nás opět čeká horká sobota. 28 až 32 stupňů Celsia uvidíme na většině místech na teploměru. Na jižní Moravě nebo také ve Slezsku to může být až kolem 36 stupňů Celsia. Bude spíš zataženo, přechodně taky polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. V Čechách potom od severozápadu bude k večeru srážek a také částečně oblačnosti ubývat. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vedra opět lámou rekordy a komplikují život napříč Českem. Objekt, který dopadl na polské území, byl vyroben v Rusku a teploty v sobotu půjdou opět až na 36 stupňů Celsia. Zpráv na frekvenci 1, zdraví Ondřej Albrecht. Vedra dál lámou rekordy a komplikují život napříč Českem. Na více než stovce meteorologických stanic padla teplotní maxima pro dnešní den. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci. Tam naměřili téměř 39,5 stupně. V několika krajích platí kvůli zvýšené koncentraci přízemního ozonu smogová situace a téměř v celém Česku také hrozí zvýšené riziko požárů. Horko navíc způsobuje potíže také na železnici a podle hasičů může zhoršit tah komínů. V Praze záchranáři řešili několik otrav oxidem uhelnatým, jedna skončila tragicky. Ministr zahraničí Petr Macenka považuje situaci ve Španělsku po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky za velmi složitou a nejen pro Španělsko, ale také pro celou Evropskou unii a šengenský prostor. Macenka čeká, jak se k situaci postaví Španělsko. Krize je ale podle něj výsledkem podceňování rizik masové migrace.
2: Od včerejšího večera jsme v diskuzi s některými ministry zahraničních věcí, zejména z Německa, ale i ze Španělska, kde o tom se bavíme. Španělsko připravuje k tomu nějakou pozici, takže já to teďka nechci takto úplně jako konkretizovat nebo komentovat, ale je to vážný problém. Evropa by měla říct masové migraci ne.
1: Přes 90% z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se už vrátili zpět, uvedla večer španělská vláda. Objekt, který v noci na čtvrtek dopadl na polské území během ruského vzdušného útoku na Ukrajinu, byla střela s plochou dráhou letu vyrobená letos v Rusku. Podle polských médií to uvedl mluvčí lublinské prokuratury Marcin Kozak. Polský premiér Donald Tusk řekl, že ministerstvo zahraničí se kvůli dopadu ruské střely předvolalo ruského velvyslance ve Varšavě. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila. Brankář Adam Hrdina si vysloužil ve Zbrojovce Brno novou smlouvu do konce června 2029. S klubem prodloužil 22-letý Slovák spolupráci poté, co mu pomohl k postupu do první ligy a v úvodním kole vychytal Spartu, kdy minulou sobotu Hrdina přispěl k vítězství 3-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty v sobotu budou opět tropické, 28 až 32 stupňů Celsia, na východě Moravy a ve Slezsku můžou být teploty až kolem 36 stupňů. Bude spíše polojasno a také zataženo, místy čekáme bouřky, které můžou být opět místy i silnější. K večeru potom od severozápadu bude v Čechách srážek i oblačnosti ubývat. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Dobrý poslech.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní víkendové zprávy na 1. srpna už má pro vás připravený Láďa Jakub. Hezké dobré ráno na Frekvenci 1.
2: Dobré ráno, vítejte v novém měsíci. Začínají prázdniny, alespoň ty ministerské. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Čechách a při silné bouřce ve Švýcarsku nedaleko hranic s Českem večer zemřel jeden člověk. Tady jsou podrobnosti. Ještě jednou pěkné 1. srpnové ráno. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání až 17. srpna. No a čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Plánování hospodaření státu v příštím roce zabere vládě i celé září. Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Řekl to na dotaz, jestli se bude před novými komunálními a senátními volbami věnovat i kampani. Meteorologové večer postupně odvolali smogové situace ve všech českých regionech, kde platili. Český hydrometeorologický ústav je vyhlásil kvůli vysokým koncentracím takzvaného přízemního ozonu ve vzduchu. Smogová situace platila od čtvrtečního odpoledne v Ústeckém kraji na severu Čech a od pátečního odpoledne i ve Středočeském kraji v Praze a také v kraji Pardubickém i Královéhradeckém na východě Česka. Na německých silnicích hrozí ode dneška po celý víkend největší zácpy z celého léta. Problematické trasy vedou i do České republiky nebo Polska. Rušno má být i na cestách do oblíbených destinací, řekl Frekvenci 1 dopravní expert Roman Bucký.
3: Ano, určitě se tam může dotknout, že v Německu se teďka budou střídat prázdninové turnusy. Některým částem Německa končí prázdniny školní, některý naopak začínají. S tím souvisí samozřejmě i dovolené, které si rodiče těch dětí berou. A Rušno bude nejenom tady na silnicích a dálnicích v Německu a v okolí, ale také pochopitelně na silnicích v zemích, kam němečtí turisté typicky jezdí, to znamená jih Evropy, Itálie, Chorvatsko, tranzitní trasy přes Rakousko.
2: Počítejme tedy s velkými kolonami a pevné nervy to bude chtít. Už se zavřely i školy na 6 týdnů, třeba v Bavorsku, které má víc než 13 milionů obyvatel. Při silné bouřce v Saském Švýcarsku nedaleko hranic s Českou republikou večer zemřel jeden člověk a tři lidi utrpěli vážná zranění. Stalo se to v letním divadle v německém Rátenu, kde na ně spadl strom. Informuje o tom agentura DPA, podle které se neštěstí stalo na přístupové cestě ke skalnímu amfiteátru v Labských Pískovcích. Fotky deníku Sächsische Zeitung ukazují taky popadané stromy přímo v hledišti. Fotbalisti Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Domácí poslal do vedení Andrew Irving, jeho spoluhráč Lukáš Hraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy. Krátce na to se však poprvé ve spartianském dresu trefil debitující Jonathan Bruns a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno připsali premiérové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem. Šéfci jsou stále bez bodu. Minulý týden podlehli doma Ostravě. Jejich trenér Bronislav Červenka na tiskovce dodal.
4: Zápas asi zaslouženě vyhrála Sparta a měla víc příležitostí, víc šancí. My jsme v prvním poločase se snažili být aktivní v napadání, aktivní v tom vyšším postavení. Nebylo to jednoduché Spartě brát balon z nohy, protože je velmi dobře kombinačně připravená. Příležitostí nebo těch zisků v tom vyšším postavení bylo dneska dost, ale to dohrání těch situací nebylo tak přesné a kvalitní, jak bychom potřebovali, aby jsme mohli střelit třeba ještě jeden gól.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: I dneska bude velmi šílené horko, ale nebude to tak hrozné jako včera. Dnes se trochu schladíme i díky těm bouřkám, které přes některé české, moravské a slezské regiony přešly v noci a které přejdou během následujících hodin. Bude totiž víc mraků, někde s přeháňkami až zataženo. Jinde může být ale i polojasno. No a teploty dneska v Čechách do 33 stupňů jenom. No a na Moravě a ve Slezsku může být až 36.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě míříme na naše hlavní tahy na dálnici D8 na Teplickou. Pozorní buďte na 43. kilometru ve směru od Lovosic na Prahu, stojí tam porouchané auto. Opatrní buďte také na západě Čech v Karlovarském kraji a v Plzeňském. V okrese Tachov máme bouračku u obce Bor na silnici 605. Silnice je tam neprůjezdná, navíc se tady pracuje na úpravě vozovky. A opatrní buďte také v okrese Ústí nad Orlicí, kde nám na silnici 17 u Zámrsku stojí porouchané auto. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. A taky Petrem Wagnerem přejeme dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno vám všem při prvním víkendu v novém měsíci, čili jak zaznělo i ve zprávách. Ano, přehoupili jsme se do další části letních prázdnin. To je informace jenom tak jako pro školou povinné a pro profesory. Pro nás, kteří makáme, na tom žádný rozdíl není. Každopádně i to dnešní ráno vám vylepšíme další skvělou muziku. Charles Eddy, taky Michal Hruza, anebo právě teď Imany. Příjemný poslech.

tak a nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.

17 minut, tohle je taky ranní víkend na Frekvenci 1, s vámi už i Petr Wagner. Krásnou a hlavně pohodovou sobotu vám všem do práce, za volant, nebo zkrátka při tom sobotním ranním vstávání s datem 1. srpna. Ano, slyšíte velmi správně, léto a letní prázdniny se nám přehoupily do své druhé poloviny. Jaká bude ta dnešní sobota? Teplotně asi podobnější k tomu včerejšku, jenom nás nečekají takové tropy a schladí nás bouřky. Jaké počasí tedy konkrétně očekávat? Podíváme se podrobně na celé území Česka v počasí. No a mám pro vás také hodně zajímavé výsledky jednoho lékařského, možná i vědeckého výzkumu ohledně dlouhého ponocování. No, nepravidelný spánkový režim je sice běžný, hlavně u současné generace, ale kardiologové varují, že tenhle ten návyk může vážně poškozovat. A co? To si nechám pro sebe. Prozradím vám to za malou chvíli, včetně toho, jak tomu všemu předcházet. Mějte bez varáno ve společnosti Frekvence 1.

6 hodin, k tomu 29 minut, vy máte v uších Radio Frekvence 1. No a mám pro vás taky hodně zajímavé výsledky jednoho lékařského, zároveň taky vědeckého výzkumu ohledně dlouhého ponocování. Nepravidelný spánkový režim je sice běžný, ale kardiologové varují, že tenhle ten návyk vám může poškozovat jeden hodně důležitý orgán. Jak tomu předcházet, tohle všechno vám prozradím za malou chvíli. Určitě se bude hodit taky dneska i to počasí, protože se léto a letní prázdniny přehouply do své druhé poloviny. Takže co očekávat? Podle meteorologů oblačno je zataženo, přechodně místy i polojasno, teď ráno a také dopoledne, hlavně na severozápadní polovině Čech, místy přehánky, ojedinělé bouřky. Bouřky silné, hlavně z nárazy větru do 70 km v hodině a taky pozor na kroupy. Jinak nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů, na západě a severu Čech kolem 26, na jihovýchodě a východě Moravy a Slezska kolem 36 stupňů.

0: Přejeme vám hezké ráno z Frekvence 1. Pojďme se podívat, co je nového doma i ve světě. Itálie pro Španělsko na měsíc zavřela šengenský prostor. Oznámení přichází potom, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Sejuta nekontrolovatelně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Letního turistického ruchu se prý opatření nedotkne. Ode dneška můžeme do autobusů pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Režim, který má omezovat zpoždění způsobené odbavováním nastupujících, zároveň začne platit trvale na 122 linkách, na kterých od loňského srpna fungoval zkušebně. Od neděle se taky rozšíří takzvaná poptávková doprava Pit Halo do okolí Bystřice a na Čeradce na Benešovsku. Ode dneška začínají platit upravená pravidla pro měření elektřiny, která by měla umožnit správně evidovat nové činnosti v energetice, jako jsou ukládání elektřiny a poskytování takzvané flexibility. Počítá s tím novela vyhlášky o měření elektřiny. Ta stanovuje požadavky na podružná měření, rozsah a přesnost měřených údajů i způsob jejich předávání. Pro naše běžné domácnosti se ve spotřebě elektřiny nic výrazně nemění. A dnes začíná fungovat nová státní agentura Czech Business. Ta sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest s cílem zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Prvním krokem bude propojení zahraničních sítí obou agentur a jejich zázemí.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Dálnice D52 od Rakouska na Brno je stále zavřená, stále tam totiž odstraňují hromadnou nehodu 4 aut. Použijte objížďky po staré silnici na kilometru 23 a vraťte se na nájezdu na 16. kilometru. Je to ve směru od Mikulova na Brno u Pohořelic. Na 21. kilometru se večer stala tragická bouračka. A teplická D8 za odbočkou na Litoměřice hlásí překážku ve směru na Prahu. Na kilometru 40 stojí porouchané osobní auto. Bezpečně dojeďte z Frekvence 1 a

Krásné ráno z frekvencí 1 vám všem. Tak co, jak jste se vyspinkali do Růžova? Jeden večer jdete spát v 11 hodin, další večer zase v 1 hodinu ráno, možná sledujete nový seriál Dlouho do noci, dokončujete práci nebo si jenom chcete dopřát delší chvíli sami pro sebe. No jo, nepravidelný spánkový režim je sice běžný u nás Čechů, ale kardiologové varují, že tenhle ten návyk vám může vážně poškozovat srdce. Když nespíte pravidelně a vydatně, vaše tělo přichází o důležitý čas na noční regeneraci. To zase vede ke zvýšené hladině stresových hormonů, jako je kortizol, k vyššímu krevnímu tlaku během spánku a k větší pravděpodobnosti rozvoje zánětu v organismu, tedy k faktorům, které zatěžují srdce a cévy. No jo, tak víte co, dáme si muziku, frekvence 1 a půjdeme se ještě dotáhnout, takže Enrique Iglesias, Colby Kellate a nebo skupina Team Držím ti město do 7. hodině a pak si dáme ještě 20 až, jo, dotáhneme se hezky s frekvencí.

0: Tak přesně takhle vám hraje vaše víkendové ráno na rádiu Frekvence 1. A co budeme hrát dál za další skvělou muziku? Třeba kapela Slze a jejich Katarze. Očistal ta hudební až v příští hodině, stejně tak jako Sting. A jedna taková hudební retro vzpomínka Fields of Gold, stejně jako na Samantha Fox. V českém znění Dáda Patrasová chytila se na pasece Žížalu po sedmé. Teď naopak můžete v éteru Frekvence 1 chytat.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Alty pro vás přináší Láďa Jakub. Hezké sobotní ráno.
2: Hezké první srpnové ráno. V Praze se zvýšily ceny za taxíka. Taxikáři tvrdí, že stále málo. Naše porodnice opouštějí plně nakojené děti a ve východočeském Náchodě nasněžilo. A tady jsou detaily. Pěknou prázdninovou sobotu. Maximální cena za kilometr jízdy klasickou taxislužbou v Praze se ode dneška zvyšuje z dosavadních 36 na 42 koruny. V platnost vstoupil totiž nový ceník výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýš 70 korun oproti dosavadním 60. A platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Podle komory taxikářů je zvýšení stále nedostatečné. Pražané návštěvníci hlavního města ale stále častěji využívají alternativní taxislužby, kde zaplatí o hodně míň. Někdy velmi nízké částky srovnatelné s jízdou městskou hromadnou dopravou. Některé naše porodnice opouští podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky plně kojených 55% dětí. Některé víc než 90%. Rozdíly jsou i regionální. Při změnách jejich sítě se bude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha posuzovat hlavně počet porodů, protože má vliv na bezpečnost dětí a rodiček. Podpora kojení má být standardem všude, řekl na tiskové konferenci ke Světovému týdnu kojení. A ministr dál dodal.
3: Základní té zprávy o síti by pak měly činit příslušná opatření z hlediska smluvní politiky, takže uvidíme vlastně, toto by měla být také součást té zprávy, kterou tam na podzimu opublikují a já jsem nakonec podpořil to, abychom vlastně touto cestou šli a právě si dali ten určitý čas na vyhodnocení a říct vlastně tedy, jestli to dává smysl, jak je to zájem a tak dále. A tady myslím, že potřebujeme aspoň ten rok a mít skutečně relevantní data a pak s tím dále pracovat, případně tu
2: sítě posilovat. Ojedinělou možnost na ochlazení v tropických vedrech si při tradiční letní koulovačce na Jiránskově koupališti ve východočeském Náchodě nenechali ujít desítky lidí. Ano, nasněžilo tam. Respektive tam organizátoři nechali z nedalekého zimního stadionu navést téměř 2 metry krychlové sněhu. Akce se konala už po 13. Mluvčí náchodské radnice k tomu dodala.
4: I přes tropických 32 stupňů Celsia si desítky návštěvníků užili nevšední osvěžení. Do koulování se aktivně zapojilo přibližně 100 dětí a s nich vydrží zhruba hodinu, kdy se roztají i poslední sněhuláci. Smyslem celé této akce je zpestřit návštěvníkům pobyt na koupališti a nabídnout jim příjemné osvěžení během horkých letních dnů.
2: O pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4 zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě, kde se pokusí navázat na výhru 5-1 nad Slováckem v úvodním duelu. Červenobílí můžou od 17 hodin potvrdit mimořádně úspěšnou bilanci proti Baníku, s nímž v lize 20krát po sobě neprohráli a v posledních 10 zápasech zvítězili. Další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojov, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. Zápas začíná ve 20 hodin. No a v 17 hodin mají ještě výkop zbylá. Dnešní utkání druhý z brněnských nováčků soutěže Artis v repríze květnového barážového souboje nastoupí na stadionu Slovácka. Liberec i Teplice v prvním kole zvítězili 3-1 a dnes nastoupí proti sobě. Domácí Slovance pokusí potvrdit překvapivý triumf z Plzně, Teplice výhru nad Bohemians.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude spíš pod mrakem, i když místy se může objevit i sluníčko. Teploty nejčastěji od 29 do 33 stupňů Celsia. Na Uherskohradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku, Znojemsku i Brněnsku až 36. Pokud se chcete naopak schladit, musíte pod Krušné hory na severozápad Čech. V Ústeckém a Karlovarském kraji tam bude dneska jenom 26.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dálnice D52 od Rakouska na Brno je stále zavřená, stále tam totiž odstraňují hromadnou nehodu 4 osobních aut. Použít můžete objížďky po staré silnici na 23. kilometru a vrátíte se na nájezdu na kilometru 16. Připomínám, že je to ve směru od Mikulova na Brno u Pohořelic. Na 21. kilometru se totiž stala tragická bouračka. A ještě teplická D8 za odbočkou na Litoměřice hlásí překážku ve směru na Prahu. Na kilometru 40 stojí poruchané osobní auto ve směru od Teplic na hlavní město. Bezpečně dojeďte. Na cestu vám dál bude hrát Petr Wagner.
0: A společně se mnou taky další skvělá ranní sobotní muzika, Inner Circle, Slza, jejich katarze, anebo právě teď otevíráme 7. hodinu ranní na Frekvenci 1 NS Show. Příjemný poslech.

0: čtvrt na 8, s vámi stále sobotní ranní víkend ve společnosti Rádia Frekvence 1. Dobré jitro a pohodový poslech vám všem přeje Petr Wagner. Bezva víkend také určitě po boku další skvělé porce muziky, alespoň teď po ránu do vašich uší J-Lo a David Guetta, Save Me Tonight, taky skupina Krištof, Sting, Fields of Gold. No a samozřejmě to není všechno, co nabídnu, protože za malou chvíli mám pro vás jeden hodně zajímavý výlet od Frekvence 1, taky tip, kam vyrazit, něco nového vidět a hlavně poznat, protože prázdniny, přece jenom, když se podíváte do kalendáře, už jsou ve své druhé polovině, už jenom měsíc prázdnin, no a do konce letních prázdnin určitě se vyplatí vyrazit a něco zase nového zažít. Milovníci adrenalinu a tajemného podzemí si za malou chvíli přijdou na své. Více prozradím už za minutku, tak držte vlnu a hezké ráno.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: 29 minut, máte v uších ranní sobotní víkend s datem 1. srpna. Prázdniny budou už jenom pouze měsíc. Je to tak, do konce letních prázdnin vyrazit všichni milovníci adrenalinu můžou do tajemného podzemí. Podrobnosti o tomhletom výletě, o téhleté zajímavé pozvánce vám naservíru za malou chvíli. K tomu taky muzika, skupina Jelen, Nick Cayman anebo Kylie Minogue od protinožců přímo z Austrálie. Předtím vším ale krátké zprávy, Láďa Kup na frekvenci 1.
1: Krásné ráno, na superdávku přechází 238,5 tisíce domácností. Dosavadní dávky se jim ruší, aspoň o 500 korun si polepší 36% příjemců. Pohorší se ale 49%, napsalo to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odpadky v hlavním městě bude odvážet jen firma vlastněná Prahou, tedy Pražské služby. Firma, kterou 100% je vlastní hlavní město, má postupně převzít svoz i tam, kde ho teď zajišťují jiné firmy. Od dneška vstupuje v platnost nová desetiletá smlouva pražského magistrátu s městskou firmou. U vojenské základny v San Diego ve Spojených státech amerických se zřítila stíhačka F-35B námořní pěchoty. Pilot se zvládl katapultovat. Podrobnosti o nehodě nejsou známé, jen to, že jde zřejmě o nejvážnější kategorii nehod, například při zničení letounu. Stíhačka F-35 je stroj takzvané páté generace, která je obtížně zachytit na radary.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehoda je teď na dálnici D1 z Přerova do Ostravy na kilometru 300. Je tam osobní auto ve svodidlech, okolo se pohybují lidé. Je to za Lipníkem nad Bečvou, tak v místě zpomalte. A dálnice D52 od Rakouska na Brno byla několik hodin kvůli hromadné nehodě 4 aut uzavřená. A teď už je plně průjezdná, tedy v obou směrech od Rakouska na Brno i z Brna na Mikulov a Rakousko. Tak dobře dojeďte s frekvencí 1 a Petrem.

7 hodin, k tomu 1.40 minut, máte v uších víkendovou frekvenci 1, krásné sobotní ráno vám všem. Tak co, máte plán, kam vyrazit, kam si udělat nějaký ten zajímavý výlet, něco nového zase vidět a poznat? Co takhle do Moravského Krasumu na Blanensku? Právě sem mohou totiž až do konce letních prázdnin vyrazit všichni milovníci adrenalinu a tajemného podzemního tajemných podzemních míst a jeskyní za zvýhodněné vstupné. Lákadlem je totiž zážitková trasa vedoucí nejspodnějšími patry Sloupsko-Šošůvských jeskyní v Moravském Krasu na Blanensku. Je to prý dárek zprávy jeskyní České republiky k letošnímu 150. výročí objevení těchto nádherných prostor badatelem Martinem Křížem. Tak vyrazit můžete, tip už určitě od frekvence 1 máte. No a jestli plánujete jiný výlet, to vůbec nevadí, protože my vám k tomu dáme muziku Xindl X v blbým věku nebo Jam & Spoon na plavka a nebo Modern Talking.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Máte v uších víkendovou frekvenci 1. Za malou chvíli se ve zprávách mrkneme na letní turistickou sezónu v Česku, taky na dopravu a taky na muziku, kterou vám budeme hrát. Třeba Loubega Mambo number 5. Z té české kapela Miraj. A nebo tanečnější hudební věc Rihanna a Calvin Harris. Někam k bazénu, na polárnu, ale schladí nás i deštík. Více ve zprávách.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Láďa Jakub připraven, pojďme na to, hezké ráno.
2: Krásné prázdninové ráno. Jaderná elektrárna na Vysočině přestala dodávat část elektřiny. Organizovaný zločin v Česku se soustřeďuje na pracovníky a brigádníky. A letní turistická sezona je v Česku o chlup lepší než loni. Ještě jednou pěkné první srpnové ráno. V jaderné elektrárně Dukovany na Třebíčsku začala v noci na dnešek plánovaná odstávka 4. výrobního bloku. Elektřinu tak přestalo dodávat do sítě ve 4 hodiny a 46 minut nad ránem. Odstavený je společně s 3. blokem, jehož odstávka začala 17. července. Souběžné odstavení obou bloků využije elektrárna k rozsáhlé kontrole a obnově společných zařízení. Společná odstávka potrvá zhruba měsíc. Organizovaný zločin v České republice prošel za poslední dekády radikální proměnou. Tradiční formy násilné kriminality vystřídal vysoce sofistikovaný a profesionální zločin, hlavně v ekonomické oblasti, uvedl to ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek. Za významný problém v Česku označil mimo jiné vykořisťování pracovní síly. O současném organizovaném zločinu v České republice doplnil.
3: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nám spíše do té ekonomické oblasti, je to tu kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Na práci, ať je legálně nebo nelegálně, tam ještě vidíme jako veliký přesun a tam vidíme jako velký problém jako s teslou činností, která tady prostě je.
2: Letošní turistická sezona je zatím z pohledu českých hotelů srovnatelná s loňskem. Obsazenost je podle nich většinou stejná jako v loňské sezóně. Místy mírně lepší, uvedli to zástupci hotelů. Oproti loňsku je ale patrná změna ve způsobu rezervace ubytování, shodují se hoteliéři. Víc hostů nechává letos rezervace na poslední chvíli, takzvaný last minute. Sezonu si pochvalují hotely třeba v Krkonoších nebo na Lipně na Šumavě. To opačný problém mají za Atlantickým oceánem u břehu Severní Ameriky. Téměř 3/4 hotelů na Kubě se už museli zavřít kvůli americkým sankcím a ropnému embargu, které letos výrazně zhoršilo ekonomickou krizi, se kterou se tento 10-milionový karibský ostrov potýká řadu let. V souvislosti s krizí na Kubě podle agentury AFP výrazně klesly počty přijíždějících turistů. A to od ledna do června téměř o 60% oproti stejnému období v loňském roce. Kvalifikace nabídne další boj o Velkou Pardubickou. Koně vyrazí do důležitého závodu na východě Čech už dnes.
4: Dostihové závodiště v Pardubicích bude hostit už třetí kvalifikaci na 136. Velkou Pardubickou. Kvalifikace bude zároveň hlavním dostihem dnešního programu. Koně si při ní mohou zajistit účast na říjnovém vrcholu překážkové sezony. Kvalifikační seriál jako tradičně tvoří 4 dostihy. Ten poslední se poběží začátkem září. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Slunce místy v Praze, prší nám na Trutnovsku, Náchodsku a Jičínsku a poprchává v celém Olomouckém kraji od Olomouce přes Jeseníky až do Slezska. Dnes tady bude většinou oblačno, místy však i silné bouřky, no a vítr. A teploty vybrat si můžete od 26 na Chomutovsku a Karlovarsku až po 33 v Praze a středních Čechách. No a nejvíc bude na Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku, Znojemsku a taky Brněnsku. Tam naměříme i 36.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehoda je na D1 z Přerova do Ostravy na 300. kilometru. Osobní auto je tam ve svodidlech, okolo se pohybují lidé. Je to za Lipníkem nad Bečvou, takže tady nohu z plynu. Dálnice D52 hlásí dobrou zprávu. Od Rakouska na Brno u Pohořelic ve směru právě na Moravskou metropoli. Je už pohromadné nehodě, 4 aut zase průjezdná. Tak ať vám to dál, dobře jede s Frekvencí 1. Vysílá Petr Wagner.
0: Krásné dobré ráno a vysílá společně se mnou taky ta nejlepší muzika 24/7. Sliboval jsem, Jennifer Rush je připravená, Loubega taktéž a začínáme Ellie Goulding. Vám všem příjemný poslech s Frekvencí 1.
1: Víkendové ráno.
5: A Petr Wagner.

0: 8 hodin, 16 minut, tohle je ranní víkend na Frekvenci 1, s vámi také Petr Wagner, vám všem krásnou a hlavně pohodovou sobotu. Krásnou sobotu do práce, za volant, nebo zkrátka při tom sobotním vstávání na 1. srpna. Ano, slyšíte velmi správně, léto a letní prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny. Jaká bude ta dnešní sobota? Teplotně prý podobná včerejšímu dni, jenom nás prý čekají, nečekají takové tropy, ale čekají nás naopak bouřky, přehánky, deštík. Jaké počasí, kde bude konkrétně, podíváme se podrobně za malou chvíli. Ba co více, mám pro vás také hodně zajímavý víkendový tip Rádia Frekvence 1 a zároveň vlastně i tip, jak přijít ke skvělému balíku vymazlených letních cen a produktů, které se vám zaručeně ještě na tu druhou půlku léta nebo prázdnin budou hodit. Tak laďte víkendovou Frekvenci 1 a budete v obrazu.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: 8 hodin, 28 minut, vy máte v uších sobotní víkendové ráno, dneska s datem 1. srpna, příjemný poslech a dobré jitro, každopádně už za malou chvíli také takový víkendový tip Rádia Frekvence 1, zároveň tip, jak přijít ke skvělému balíku vymazlených letních cen a taky produktů, které se vám určitě během léta nebo aspoň na tu druhou polovinu letních prázdnin budou hodit. Každopádně, co se týká toho dnešního počasí, podle meteorologů počítejte s oblačnou až zataženou oblohou, přechodně místy i polojasno. Teď ráno a také dopoledne, hlavně v severozápadní polovině Čech, místy přehánky ojedinělé bouřky. Bouřky ojedinělé silné taky v nárazech, kde dosáhnou až 70 km v hodině a taky kroupy. Tohle vlastně predikují meteorologové, jinak nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů. Na západě a severu Čech kolem 26. Co dalšího nového, pojďme na zprávy Frekvence 1 a Láďa Jakub, půl deváta.
1: Krásné ráno, u počasí tak trochu zůstaneme, máme za sebou další velmi teplou, někde tropickou noc, kdy teploty neklesly pod 25 stupňů. V některých regionech byla v noci bouřka s velmi silným větrem. Itálie pro Španělsko na měsíce zavřela schengenský prostor. Oznámení přichází potom, co se od čtvrtka z Maroka do španělského města Ceuta nekontrolovatelně dostalo okolo 60 tisíc migrantů. Letního turistického ruchu v Itálii se prý opatření nedotkne. Ode dneška můžeme do autobusů pražské integrované dopravy v hlavním městě a středočeském kraji a také v okolí nastupovat všemi dveřmi na dalších 50 středočeských linkách. Režim, který má omezovat zpoždění způsobené odbavováním nastupujících, zároveň začne platit trvale na 122 linkách, na kterých od loňského srpna fungoval zkušebně. Od zítřka se taky rozšíří takzvaná poptávková doprava Pit Halol do okolí Bystřice a Načeradce na Benešovsku. Od dneška začínají platit upravená pravidla pro měření elektřiny, která by měla umožnit správně evidovat nové činnosti v energetice, jako jsou ukládání elektřiny a poskytování takzvané flexibility. Pro naše běžné domácnosti se ve spotřebě elektřiny nic výrazně nemění. A od dneška začne fungovat nová státní agentura Czech Business. Ta sloučí dosavadní služby agentur Czech Trade a Czech Invest s cílem zjednodušit a zpřehlednit podporu českých firem. Ještě ze sportu fotbalisty pražské Sparty posílil norský obránce Tobias Gudal z Tromsø a záložník Roman Macek z Mladé Boleslavy.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Královéhradecká dálnice D11 nám hlásí stojící auto za sjezdem na Sadskou ve směru z Prahy na Hradec Králové. A opatrní buďte na D1 v Brně ve směru na Prahu, silničáři na kilometru 197 frezují vozovku a vytvořila se tu kolona na 20 minut. Tak pevné nervy a pochopitelně, ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1.

0: tomu 40 minut. Rádio Frekvence 1 začnu otázkou, tak co, už máte plán na zítřek? My rozhodně ano. Naposledy tuhletu neděli nás můžete potkat na jednom z výletních míst v Česku. Náš kolega Ondra vyráží za vámi do terénu. Zítra má pro změnu namířeno do Mariánských Lázní a ani tentokrát nepřijede s prázdnou. Pro prvního z vás bude mít poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. No ale pozor, přiveze taky další letní výbavu od doktora Maxe k vyzkoušení: opalovací krémy, repelenty, voděodolné náplasti, no a další praktické pomocníky, kteří o prázdninách rozhodně přijdou vhod. Poslouchejte zítra ráno Frekvenci 1, zjistěte, kdy a kde přesně můžete Ondru potkat a pak už si můžete vyzvednout balík cen. Jinak partnerem soutěže je doktor Max, vybavte se na léto v lékárnách doktor Max, ať už vyrážíte k vodě, na aktivní dovolenou, na výlet nebo na festival. Jinak v lékárnách Dr. Max vám navíc rádi odborně poradí. Více informací najdete na www.drmax.cz/zdravé léto.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co...
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a...

0: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A jak jinak než Láďa Jakub přináší další čerstvé zprávy na Frekvenci 1. Hezkou sobotu vám všem.
2: Vítejte v novém měsíci, je sobota 1. srpna. 19 000 problémů se zavazadly na pražském letišti, řeší odborníci. Letiště se dnes taky ujímá nové vedení. Podle odborářů i opozice bude problém. A Češi by se s Němci měli už po válce udobřit, zaznělo z bývalých Sudetech. Máme za sebou další velmi teplou, někde až tropickou noc, kdy teploty neklesly pod 25 stupňů Celsia. V některých českých regionech byla v noci i bouřka s velmi silným větrem. 19 000 problémů se zavazadly na letišti, hlásí firma Czech Airlines Handling. Ta na letišti Václava Havla v Praze Ruzyni řeší odbavení zavazadel do letadel. Jde o reklamace bagáže. Co můžou cestující udělat, aby se tomu předešlo? To Frekvenci 1 popsal mluvčí letiště a takzvané handlingové firmy Jiří Hanych.
3: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letišního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí. Někteří cestující také zapomenou ze svého zavazadla odstranit zavazadlový štítek z předchozí cesty. Tím se bohužel zvyšuje riziko zpoždění či ztráty zavazadla.
2: Podle mluvčího letiště se ve většině případů podaří opožděná zavazadla dohledat do 24 hodin. Za ztracená jsou pak označená taková, která se nepodaří dohledat a doručit majiteli do 21 dní od příletu. A na letišti v Ruzyni ještě zůstaneme. Do jeho vedení dnes nastupuje Radomír Lašák. V čele státního podniku vystřídá Jiřího Pose. Nastupuje o měsíc dřív, než se původně zamýšlelo. Ministerstvo financí se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Kvůli jeho příchodu jsou letišní odbory od 21. července ve stávkové pohotovosti. Obávají se o další směřování letiště. Lašáka spojují se zánikem českých aerolinií, které svého času vedl. Podle ministryně financí ale nejsou obavy odborů na místě. Výhrady k jeho výběru má taky ale opozice. A teď z českého severu. V Ústí nad Labem na vzpomínkovém setkání k událostem po konci druhé světové války pražský a bývalý litoměřický arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že úkolem běžných lidí není označit viníka, ale snažit se o uzdravení vztahů. V části Ústí nad Labem krásné Březno 31. července 1945 vybuchl muniční sklad a poté následoval jeden z největších masakrů německého obyvatelstva po válce. Při explozi zemřelo 27 lidí. Následné vraždění, při kterém byli lidé stříleni, topeni či schazováni z mostu do Labe, nepřežili podle historiků desítky lidí. Jejich smrt měla být podle některých zdrojů odplatou za výbuch ve skladu, označený za německou sabotáž. Přebyl na místě dodal.
4: Po celém světě dnes umírají lidé z nejrůznějších naprosto zbytečných důvodů. Lidský život má obrovskou nevyčíslitelnou hodnotu. Já bych chtěl, abychom vždycky viděli v druhém člověku opravdu člověka. Abychom neviděli, že to je nějaká součást nějaké skupiny, někdo s nějakým politickým názorem nebo náboženským názorem, ale že oproti nám stojí člověk, který byl stvořen k tomu, aby měl vztahy, aby mohl milovat.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V Karlovarském nebo Ústeckém kraji čekáme dopoledne místy i bouřky, odpoledne se pak blízknou na Moravě a ve Slezsku, případně na východě Čech. Jinde bude v uvozovkách jen oblačno. No a teploty na severozápadě Čech 26, ve středních Čechách i v Praze 33 a ve Zlínském a Jihomoravském kraji až 630 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Teplická dálnice D8 od německých Drážďan na Prahu hlásí v Krušných horách na Ústecku problémy na české straně u Petrovic. Je tam odstavený nákladák na kilometru 87 před tunelem Panenská. V místě proto zpomalte. A nohu z plynu taky na D11 z Hradce Králové na Prahu za Chlumcem nad Cidlinou na kilometru 59,5. Řidič mění pneumatiku ve směru do vozovky. Tak taky v místě nohu z plynu a zpomalte. Bezpečně dojďte Frekvenci 1. Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré ráno, já už nemám, co bych řekl víc. Všechno bylo podstatné řečeno. Undercover, Michal Hruza, anebo Dua Lipa, Laugh Again. Právě teď další muzika Frekvence 1. Příjemný poslech.
0: Víkendové ráno. A Petr Wagner.

0: 15 minut s vámi stále ranní sobotní víkend ve společnosti Rádia Frekvence 1. Dobré jitro, pohodový poslech vám všem. Přeje Petr Wagner, Bezva víkend také po boku, další skvělé porce muziky do vašich uší. A co to bude konkrétně v téhleté hodině, tak při pohledu do playlistu Frekvence 1 třeba Verona, Ztracená, Bloudím, No Mercy nebo Starship. Rozhodně to není všechno, co vám nabídnu. Třeba se taky dozvíte více o tom, že Česko se zapsalo tučným písmem do unikátních zajímavostí na světě. Navíc je to, nebo vlastně jde i o zajímavý rekord a jedná se o věž Putna hradní zříceniny Michalovice v Mladé Boleslavi, které je nejšikmejší neúmyslně nakloněnou stavbou vůbec na světě. Ano, slyšíte dobře, není to šikmá věž Pize, ale je to věž Putna v Michalovicích v Mladé Boleslavi. Rozhodně to stojí za vaši pozornost nebo možná i za návštěvu. Podrobnosti si k tomu řekneme ve víkendovém ránu na Frekvenci 1 už za malou chvíli.
1: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
2: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které mění všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
3: Dostaneš do držky.
2: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
6: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: Rádio Frekvence 1, 9.29, léto a letní prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny. Jaká bude ta dnešní sobota s datem 1. srpna podle meteorologů, tak na Frekvenci 1 informace o počasí, oblačno je zataženo, přechodně místy i polojasno, bouřky ojedinělé i silné, hlavně z nárazy větru až do 70 km v hodině a taky s kroupami počítejte, večer od severozápadu ubývání srážek i oblačnosti. Jinak nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů na západě severu Čech kolem 26 a na jihovýchodě a východě Moravy, Slezska až 36 stupňů Celsia. Co dalšího nového? Jsou tady zprávy Rádia Frekvence 1, 9:30 a Láďa Jakub.
1: Já vám přeju krásné dopoledne. Senát zřejmě vyzve vládu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování výdajů na obranu do roku 2035. Současně by měl konstatovat, že Česko dlouhodobě neplní své závazky ve financování obrany. Na superdávku přechází 238,5 tisíce domácností. Dosavadní dávky se jim ruší. Aspoň o 500 korun si polepší 36% příjemců. Pohorší 49%. Napsal to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odpadky v hlavním městě bude odvážet jen firma vlastněná Prahou, tedy Pražské služby. Firma, kterou 100% vlastní metropole, má postupně převzít svoz i tam, kde ho teď zajišťují jiné firmy. Ode dneška vstupuje v platnost nová desetiletá smlouva pražského magistrátu s městskou firmou. U vojenské základny v San Diego ve Spojených státech amerických se zřítila stíhačka F-35B námořní pěchoty. Pilot se zvládl katapultovat. Podrobnosti o nehodě nejsou známé, jen to, že jde zřejmě o nejzávažnější kategorii nehod, například při zničení letounu. Stíhačka F-35 je stroj takzvané páté generace, která je obtížně zachytitelná radary.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě zamíříme na naše hlavní tahy. Opatrní buďte v tuhle tu chvíli. V Turnově na Semilsku máme tam na silnici v ulici Hruštice naftu na vozovce, takže to dost klouže. D5, 34. kilometr z Prahy na Plzeň hlásí srnu u středových svodidel sraženou. A pozorní buďte také v okrese Bruntál u Václavova na silnici 11. Osobní auto tam skončilo ve svodidlech. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.

9 hodin, 44 minut, rádio Frekvence 1 a víkendové ráno. A zase se Česko zapsalo tučným písmem do unikátních zajímavostí na světě. Navíc jde taky o rekord. A o co že vlastně jde konkrétně, tak věž Putna hradní zříceniny Michalovce v Mladé Boleslavi je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Podle odborného geodetického měření z minulého týdne má náklon 7,315 stupně. Město, které je majitelem památky, nechalo sklon přeměřit podle pravidel, které vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Jinak nejznámější nakloněná věž stojí v severo italské Pize. V lednu 1990 úřady ikonickou zvonici v Pize uzavřeli a zahájili její opravu. Náročná rekonstrukce trvala 11 let. No a věž se dočkala i částečného napřímení. Původní odchylku od svislé osy, která činila 4,5 stupně, se podařilo zmenšit na 3,97 stupně. No, takže máte o zábavu postaráno, můžete vyrazit přímo na místě i měřit věž Putnu v Mladé Boleslavi, uvidíte, na kolik se dostanete. Každopádně, kamkoliv, třeba i právě na ty výlety, další muzika Frekvence 1, opět a Radeček, James Blunt, anebo Mr. President, Happy People.

0: za muziku po celý bude David Guetta a Bebe Rexha. Zahraje taky kapela Jelen. A z 90. Percentile Joe a Marky Mark. Tak to je muzika na frekvenci jedna, která vám hraje to nejlepší z muziky. Za chviličku už zprávy.
1: 4 otcové, 1 problém a 6 gramů, které mění úplně všechno.
2: Naši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
1: Vetchý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
3: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
1: V kinech od 6. srpna.
4: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Láďa Jakub, hezké dopoledne.
5: Krásné první srpnové dopoledne. Dnes začínají prázdniny a to všem ministrům. Vzduch v českých regionech je už čistý, bez většího množství ozónu. A extrémně dlouhé kolony na nás čekají při cestách na jih Evropy, hlavně v německém Bavorsku.

0: Ještě jednou pěkné léto. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně Schillerová už v uplynulém týdnu. Plánování hospodaření státu v příštím roce zabere vládě i celé září. Babiš počítá s rozsáhlou debatou. Řekl to na dotaz, jestli se bude před říjnovými komunálními a senátními volbami věnovat kampani. Meteorologové večer postupně odvolali smogové situace ve všech českých regionech, kde platili. Český hydrometeorologický ústav je vyhlásil třeba kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu ve vzduchu. Smogová situace platila od čtvrtečního odpoledne v Ústeckém kraji. Od pátečního odpoledne pak ještě v Praze a kraji Středočeském a nakonec i kraji Pardubickém a Královéhradeckém regionu. Na německých silnicích hrozí po celý víkend největší zácpy z celého léta. Problematické trasy vedou do České republiky, ale třeba i k sousedům do Polska. Rušno bude i na cestách do oblíbených destinací na jih Evropy, jak říká Frekvence 1 dopravní expert Roman Budský.
1: Ano, určitě se tam může dotknout, že v Německu se teďka budou střídat prázdninové turnusy. Některým částem Německa končí prázdniny školní, některým naopak začínají. S tím souvisí samozřejmě i dovolené, které si rodiče těch dětí berou. A rušno bude nejenom tady na silnicích a dálnicích v Německu a v okolí, ale také pochopitelně na silnicích v zemích, kam němečtí turisté typicky jezdí, to znamená jih Evropy, Itálie, Chorvatsko, tranzitní trasy přes Rakousko.
0: Ještě doplním, že ode dneška se taky zavřely školy na 6 týdnů v Bavorsku s víc než 13 miliony obyvateli. Při silné bouřce v Národním parku Saské Švýcarsko na hranicích s Českou republikou večer zemřel jeden člověk a tři další lidi utrpěli vážná zranění. V letním divadle v Saském Rátenu na ně totiž spadl strom. Informuje o tom agentura DPA, podle které se neštěstí stalo na přístupové k cestě ke skalnímu amfiteátru v Labských Pískovcích. Fotky deníku Zechsische Zeitung ukazují taky popadané stromy přímo v hledišti. Fotbalisti Sparty porazili v předehrávce druhého kola první ligy Zlín 3-1 a poprvé v sezóně bodovali. Domácí poslal do vedení Andrew Irving. Jeho spoluhráč Lukáš Hraslín poté nedal penaltu. Hosté po přestávce vyrovnali zásluhou střídajícího Daniela Šmigy. Krátce na tom se však poprvé ve spartianském dresu trefil debutující Jonathan Bruns a pojistku přidal z pokutového kopu Adam Karabec. Pražané si po úvodní překvapivé prohře 1-3 na hřišti Nováčka Zbrojovky Brno připsali premiérové body v ročníku. Zároveň se naladili na úterní první zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem. Šéfci jsou stále bez bodu. Minulý týden podlehli doma Ostravě. Jejich trenér Bronislav Červenka na tiskovce dodal.
2: Zápas asi zaslouženě vyhrála Sparta a měla víc příležitostí, víc šancí. My jsme v první poločase se snažili být aktivní v napadání, aktivní v tom vyšším postavení. Nebylo to jednoduché Spartě brát balón z nohy, protože je velmi dobře kombinačně připravená příležitostí nebo těch zisků v tom vyšším postavení bylo dneska dost, ale to dohrání těch situací nebylo tak přesné a kvalitní, jak bychom potřebovali, aby jsme mohli střelit třeba ještě jeden gól.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska bude spíš pod mrakem, i když místy nás čeká i sluníčko, třeba teď v Praze. Teploty nejčastěji od 29 do 33 stupňů na Uherskohradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku, Znojemsku i Brněnsku až 36. Pokud se chcete schladit, musíte pod Krušné hory na severozápad Čech. V Ústeckém a Karlovarském kraji tam bude jen 26 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Aktuálně se zdržíte na průjezdu Brnem na dálnici D1 ve směru na Prahu od 200. kilometru u Slatiny. Pracují tam silničáři, frezují vozovku, zdržení je na půl hodiny. Jet můžete po Ostravské a Heršpické v Brně. A silnice číslo 34 z Pelhřimova na Humpolec na Vysočině hlásí taky štocující se kolony kvůli semaforům, které nefungují. 20 minut se zdržíte u odbočky na Onšovice. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte. Frekvenci 1 pochopitelně a teď už je Veroniku Elhotovou. Hezké dopoledne.
4: Hezké dopoledne i vám všem. Tipy na prodloužený víkend, kam se můžete vydat na výlet. Už za chvilku v téhle hodině si poslechneme taky novou Pokáčovou rychlovku i novinku od Marka Ztraceného, písničku Obuj si mý boty. Tak buďte u toho a dám vám taky možnost popřát, pokud chcete někomu poslat vzkaz přes vysílání Frekvence 1, ať už k narozeninám, anebo třeba k svátku. Pište na 736-300-444 a nebo mi nahrajte hlasovku přes naší apku. Teď už zpátky k muzice.
3: To nejlepší z muziky a

0: No a jsou tu taky víkendové tipy, takže pokud se vám dneska, přátelé, nechce vařit, můžete vyrazit na burgery do Karlových Varů k hotelu Termál a ochutnat ty nejlepší burgery z celého Česka. U jídla ještě zůstaneme, pokud jste radši spíš než naslaný právě na sladký, tak vyražte na zámek Konopiště, kde probíhá slavnost ovocných knedlíků a na nádvoří budou švestkové i meruňkové. Ve Smržovce v Muzeu obrněné techniky se dneska i zítra konají tradiční tankové dny a nebudou chybět ani oblíbený jízdy tankem, takže se budete moci svést. Třeboň vás zve na hudbu, tanec a taky bohatý kulturní program, a to v rámci akce Lázeňská Třeboň. V Přelouči tak tam můžete obdivovat historické terénní motocykly, koná se tu akce Veterán Enduro Přelouč 2026. Historickými vozidly se můžete kochat dneska například i v Bohumíně, kde nebude chybět 150 veteránů a stylový doprovodný program. No a Napoleon Bonaparte bude dneska na zámku Slavkov u Brna a vy si s ním můžete užít prohlídku zámku v 10:30, 11:30, v 12:30 a taky v 14:30 a v 15:45 odpoledne. Vstup je zdarma, tak si užijte víkend plný zajímavých akcí s poslechem Frekvence 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
0: 10:17 a jak jsem vám slibovala v úvodu hodiny, Pokáč pro vás, posluchače Frekvence 1, opět složil jednu exkluzivní rychlovku. Tentokrát osloví hlavně fanoušky Sparty. Je totiž o nejdražší posile v historii Sparty, o norském kanonýrovi jménem Jonathan Bruns, 25-letém norském útočníkovi, který přestupuje z polského Rakova za rekordní částku, kterou sice kluby nezveřejnily, ale v zákulisí se mluví o 5 milionech eur, což je v přepočtu asi 121 milionů korun. A o milionu pak v následných bonusech. No tak bez pochyby jde o nejdražší nákup v historii Sparty a jeden z nejnákladnějších přestupů v české lize vůbec. Tak hezký poslech.
1: Pokáčova rychlovka. Na Frekvenci 1.

0: Je 10:30, posloucháte Frekvenci 1, která vám hraje z muziky to nejlepší. Prince Taldžu a Marky Mark, Madonna a nebo taky premiéra písničky Obuj si mý boty od Marka Ztracenýho. Už za okamžik, počkejte se na to.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale předávám slovo Láďovi Jakubovi, který má pro vás čerstvé dopravní info.
2: Krásné dopoledne za volanty D8 Teplická od Německa na Prahu hlásí poruchané vozidlo. Je to tedy v opačném směru v Krušných horách na Ústecku ve směru do Německa na 80. kilometru. Opatrní buďte i na D10 na Mladoboleslavsko-Liberecké 4,5 kilometr ve směru na příjezdu do Prahy. Tady máme taky odstavený osobák v odstavném pruhu. Pozorní buďte také na 343, to je Chrudimsko, v Jeníkově máme nehodu dvou osobních vozů a bouralo se také v Ostrovačicích v okrese Brno venkov nehodu dvou osobáků. Tady je na silnici číslo 23. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 Veronikou.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: A teď už 5 minutek po 10:30 na Frekvenci 1 novinka od Marka Ztraceného, písnička s názvem Obuj si mý boty, která je takovou hudební pozvánkou Marka Ztraceného na jeho megakoncert na Letenský pláni, který se uskuteční už příští pátek 7. srpna. Marek tuhle písničku natočil ve Vídni a je to, dá se říct, taková jeho zpověď, ve které nechává nahlédnout do svého nitra. A jak sám říká, tuhle písničku jsem složil před pár dny v noci a hned ráno vyrazil do studia. Je to písnička o tom, jak snadné je druhé soudit, aniž bychom znali jejich příběh. Připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdřív zkusit podívat na svět jeho očima. Obrazně řečeno, obout si jeho boty. Tak to tvrdí Marek Ztracený a přestože vychází z jeho osobních zkušeností, zdůrazňuje, že nejde o protestní skladbu ani o moralizování. Tak teď už si na Frekvenci 1 užijte exkluzivní premiéru novinky od Marka Ztraceného, písničky s názvem Obuj si mý boty.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy, nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

všem krásnou sobotu. Znamená, že jdeme popřát našim dnešním oslavencům. 47 let slaví americký herec a taky model Jason Momoa, který stvárnil Aquamana ve stejnojmenném filmu. Narozeniny 62. má dneska taky italský herec Caspar Caparoni, alias hlavní komisář Lorenzo Fabri v seriálu Komisař Rex. No a jdeme taky k nám. U nás se před 64 lety narodila herečka Hana Seidlová, která si zahrála učitelku ve filmu Pupendo. A taky vy přejete prostřednictvím SMSky. Verunko, popřejte prosím všem, kteří se sešli v Hrádecku u Rybníka, veselou zábavu a kapitální úlovky. Oslavenci Jiřímu hlavně to zdraví. Pozdrav všem, posílá Miloslava a Jiří z Plzně. No taky já zdravím také do mé rodné Plzně a přeju Jiříkovi všechno nejvíc nejlepší a hlavně to zdraví, jak už bylo řečeno. No a dneska 1. srpna má svátek Oscar. Jméno má anglosaský původ a doslova se překládá jako boží kopí. No a v Česku máme jen něco málo přes 1000 Oscarů. Tak všechno nejpánové přejeme k svátku z Frekvence 1 a to i vám všem, kdo jste dneska o rok starší, no a samozřejmě moudřejší.

0: jedenáctou, teď už to důležité.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty nejnovější má pro vás Láďa Jakub, hezké dopoledne.
2: Vítejte v novém měsíci, pěkné první srpnové dopoledne. V Praze se zvýšily ceny za taxika, podle taxikářů stále málo. Jaderná elektrárna na Vysočině přestala dodávat proud a 19 000 problémů se zavazadlil řeší na pražském letišti. Ještě jednou pěknou prázdninovou sobotu. V jaderné elektrárně Dukovany na Třebíčsku začala v noci na dnešek plánovaná odstávka 4. výrobního bloku. Elektřinu přestala dodávat do sítě ve 4:45 ráno. Odstavený je společně s 3. blokem, jehož odstávka začala už 17. července. Souběžné odstavení obou bloků využije elektrárna k rozsáhlé kontrole a obnově společných zařízení. Společná odstávka potrvá zhruba měsíc. Maximální cena za kilometr jízdy klasickou taxislužbou v Praze se ode dneška zvyšuje, a to z dosavadních 36 na 42 koruny. V platnost vstoupil totiž nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýš 70 korun oproti dosavadním 60 korunám a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Podle komory taxikářů je zvýšení stále nedostatečné. Pražané i návštěvníci hlavního města ale stále často využívají alternativní taxislužby, kde zaplatí hodně míň. Někde velmi nízké částky, srovnatelné třeba s jízdou městskou hromadnou dopravou. 19 000 problémů se zavazadly na letišti, hlásí firma Czech Airlines Handling. Ta na letišti Václava Havla v Praze Ruzyni řeší odbavení zavazadel do letadel. Jde o reklamace bagáže. Co můžou cestující udělat, aby se tomu předešlo? To Frekvence 1 říká mluvčí letiště a takzvané handlingové firmy Jiří Hanych.
3: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letišního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí. Někteří cestující také zapomenou ze svého zavazadla odstranit zavazadlový štítek z předchozí cesty. Tím se bohužel zvyšuje riziko zpoždění či ztráty zavazadla.
2: Podle mluvčího letiště se ve většině případů podaří opožděná zavazadla dohledat do 24 hodin. Za ztracená jsou pak označena taková, která se nepodaří dohledat a doručit majiteli do 21 dní od příletu. A na letišti v Ruzyni ještě zůstaneme. Do vedení dnes nastupuje Radomír Lašák. V čele státního podniku vystřídá Jiřího Pose. Nastupuje o měsíc dřív, než se původně čekalo. Ministerstvo financí se tím snaží uklidnit situaci na letišti. Kvůli jeho příchodu jsou letišní odbory od 21.7. ve stávkové pohotovosti. Obávají se o další směřování letiště. Lašáka spojují se zánikem českých aerolinií, kterého svého času vedl. Podle ministryně financí nejsou ale obavy odborů na místě. Výhrady k jeho výběru má ale taky opozice. O pátečním vítězství Sparty nad Zlínem 3-1 bude dnes pokračovat druhé kolo první fotbalové ligy dalšími 4 zápasy. Obhájce titulu Slavia nastoupí v Ostravě, kde se pokusí navázat na výhru 5-1 nad Slováckem v úvodním duelu. Červenobílí můžou od 17 hodin potvrdit mimořádně úspěšnou bilanci proti Baníku, ve kterém v lize 20krát po sobě neprohráli a v posledních 10 zápasech zvítězili. A další z favoritů soutěže Plzeň chce odčinit porážku 1-3 od Liberce v utkání se Zbrojovkou, která před týdnem nečekaně zdolala Spartu. Zápas začíná ve 20 hodin. No a v 17 hodin mají výkop zbylá dnešní utkání. Druhý z brněnských nováčků soutěže Artis v repríze květnového barážového souboje nastoupí na stadionu Slovácka. Liberec i Teplice v prvním kole zvítězili 3-1 a dnes nastoupí proti sobě. Domácí Slovánce pokusí potvrdit překvapivý triumf z Plzně. Teplice výhru nad Bohemians.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Slunce v Praze, alespoň části Prahy, prší nám na českém západě v plzeňském i karlovarském kraji a déšť míří na střední Čechy, hlavní město a do severních Čech. Dnes bude taky většinou tedy oblačno a místy i silné bouřky a teploty. Vyberte si od 26 na Chomutovsku a Karlovarsku až po 33 v Praze a středních Čechách. Nejvíc pak bude na jihovýchodní Moravě, na Uhersko-Hradišťsku, Hodonínsku, Břeclavsku, Znojemsku a Brněnsku. Tam naměříme až 36 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Teplická dálnice D8 hlásí potíže na Prahu před odbočkou na Novou Ves na Mělnicku na kilometru 19. Čekejte zdržení na čtvrt hodiny. No a do Brna z Vyškova na D1 na kilometru 197. Tady taky pozor, překáží tam silničáři, respektive frezují vozovku a v místě se tady zdržíte hodinu v koloně. Posledním sjezdem to můžete vzít přes Brnovýchod u Bedřichovic. Tak jak říkám, poslední sjezd Brnovýchod u Bedřichovic, jinak se zdržíte na D1 v Brně hodinu. Tak pevné nervy přejeme. Ať už do kolon, nebo třeba k přípravě nedělního obědu, nebo možná ještě někam na koupaliště vám bude hrát Veronika Jelhotová.
0: Pokračujeme dál, co všechno se dá ztratit. A věřte, že by vás to ani nenapadlo, tak o tom si řekneme za chvilku. A my, náš tým Frekvence 1, za vámi opět příštím týdnu přijedeme na další zastávku Radiokempu. Kam a na co všechno se můžete těšit a kdo, jaký interpret vám zaspívá. Podrobnosti po 11:30, tak zůstaňte s Frekvencí 1.
4: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Hezké dopoledne, bylo 11:15, no a já jsem vám tady říkala v úvodu hodiny, že se řekneme, co všechno se dá ztratit. Mám tady teda Láďu Jakuba. Láďo, abych ti uvedla do obrazu a taky posluchače, tak pražský magistrát eviduje během letošních 6 měsíců nalezený předměty, jo? Tak a v pražských ztrátách a nálezech se letos našly teda opravdu kuriozní věci, jo? Poslouchej, kromě teda klasiky, jako samozřejmě klíče nebo mobilu, tam skončil třeba prsní implantát.
1: Aha.
0: To jako
1: někomu vypadl třeba, jo?
0: Hele, já nevím. Prostě,
1: nebo si ho někdo vezl někam, nějaký náhradní.
0: No prostě, ale člověk si říká, jako jak přesně ztratíte prsní implantát.
1: Když
0: to vám jako vypadne z prsa, nebo
1: no.
0: A hlavně, co si asi musela říkat ta dotyčná, když přišla domů bez něj. Možná si řekla, no nic, zítra zavolám na magistrát, že jo?
1: No, tak to
0: nevymyslíš.
1: No, ztratil někdo hlavu spíš možná, ne?
0: Je to možný. No a ve ztrátách a nálezech se třeba našla i mačeta, aha, nebo třeba fritéza. Někdo dokonce ztratil šicí stroj, že jo? Běžně si ho prostě bereš ven sebou.
1: Přesně do vlaku, víš.
0: No jasně. A nebo jediný, co mě napadlo, že si ho třeba někdo koupil a ani domů ho nedovezl.
1: Jo. Ježišmarja.
0: A nebo třeba ukulele tam bylo, taky zajímavý, no.
1: Dobře, to bych je možná ještě chápal, ale
0: víš, že někdo třeba někde hrál na náplavce, že jo, na ukulele a pak ho zapomněl, no.
1: Že někdo hrál na šicí stroj.
0: Zvláštní, že třeba prostě ho čekala nějaká dlouhá cesta, tak si ho vzal do MHDčka, že jo, kde se nejčastěji teda ztrácí tyhle ty věci a prostě se tam ušel třeba něco na sebe. No, každopádně, pokud jste teď třeba něco ze zmiňovaných věcí, které jsme tady řekli, zjistili, že je vaše, tak věci si můžete vyzvednout na magistrátu, sebou budete potřebovat občanku nebo pas a musíte prokázat, že ten předmět je váš. No, takže to bylo k tématu ztracený věci. No. Napadá ti třeba ještě, nebo co? Ztratil se někdy něco?
1: Ztratil jsem se třeba.
0: Jo, ty jsi se ztratil.
1: Ale já jsem se nenahlásil na ztráty a nálezy.
0: To bych nahlásila já, kdyby si nepřišel
1: jo,
0: do rádia.
1: Jo, to je pravda. Tady taky máme taky ztráty a nálezy.
0: Ano. Marka Ztracenýho a jeho novinku Obuj se mi boty, tak už jsme v minulý hodině hráli. Za chviličku už z muziky Adele, Savage Garden, a nebo právě teď skupina Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích. V 11 hodin 18 minut na frekvenci 1, tak užívejte sobotu a jsme rádi, že jste s námi.

0: 11. a jsme rádi, že jste s námi o víkendu. Frekvence 1. Doprava. A se mnou ve studiu už je taky zpráva Šláďa Jakub, který má pro vás čerstvé dopravní info, tak kde se zdržíte?
1: Míříme na sever Čech. Dobré dopoledne. Okres Česká Lípa hlásí potíže u Velenic na silnici 835. Máme tu srážku motorkáře. Na místě policie, hasiče a taky záchranná služba. Opatrní buďte také ve Slezsku. V okrese Opava se bouralo v Ludgeřovicích na 56. No pozorní buďte také v okrese Strakonice. Tady nám u obce Krty Hradec pobíhá po silnici ovce. Tak bezpečně věďte.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

13 hodin, 41 minut, krásné sobotní stále ještě dopoledne. No a přátelé, další Radio Kemp Frekvenci 1 nás čeká už ve středu opět 4. srpna v kempu Pohoda. No a bude to pohoda, přijďte se podívat, jak vzniká živé vysílání Frekvence 1. Od 14 hodin se na vás těší Lubka Ponížilová a taky Míra Michálek. Večer od 19 hodin pak rozezní kemp oblíbený zpěvák Adam Jurica.

0: Nelutujem, nebo třeba Mandolína. No a samozřejmě i soutěže o hodnotné ceny, letní pohoda, táborák, špekáčky, kelímky štěstí a i závěrečná afterparty. Všechny zastávky Radio Kepu Frekvence 1 najdete na našem webu, a nebo už teď můžu zmínit taky další zastávky. 12. srpna kemping Vranovská pláž, Xindl X a kolegové Jana s Vojtou. No a ti budou pak i na dalším kempu 19. srpna na koupališti a kempu v Podbořanech, kde vystoupí Petr Bende. Tak buďte u toho i vy.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Ahoj, tady Miraj. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočít.

0: okamžik, už odbije 12. hodina. Dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, a pojďme na muziku, kterou vám zahrajeme po celý. David Guetta, Alphaville a Ava Max. Nebudou chybět ani činosky. A nebo Eňa. Za moment už taky novinky.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rady. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A slovo má Láďa Jakub. Hezké poledne.
5: Pěkné první srpnové poledne v Labi u Povrlu na Ústecku našli utopeného člověka. Vědci budou v příštích 12 měsících v Brně měřit špinavý vzduch a veslařky Pavlína Famlíková s Anou Šantručkovou získali na evropském šampionátu na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ještě jednou pěkné sobotní prázdninové poledne. V Labi u Povrlu na Ústecku našli utopeného člověka. Plaval v řece, upozornili na něj rybáři. Na místě jsou vyšetřovatelé. Letos v létě nejde v Ústeckém kraji na severu Čechu první případ utonutí. Na konci června se v jezeře Milada u Ústí nad Labem utopil muž středního věku. Pod hladinou byl zřejmě desítky minut. Záchranáři se ho po vytažení na břeh marně pokoušeli oživovat.

0: Vědci budou v příštích 12 měsících měřit na 35 místech v Brně koncentrace znečišťujících látek. Od minulého týdne instalují senzory, které doplňují stávající referenční monitorovací stanice. Pomocí naměřených dat má vzniknout digitální dvojče Brna, které vytvoří podrobný časoprostorový model kvality vzduchu v Brně. V Ústí nad Labem na vzpomínkovém setkání k událostem po konci druhé světové války pražský a bývalý litoměřický biskup Stanislav Přibyl řekl, že úkolem běžných lidí není označit viníka, ale snažit se o uzdravení vztahů. V Ústí nad Labem krásné březně 31. července roku 1945 totiž vybuchl muniční sklad a potom následoval jeden z největších masakrů německého obyvatelstva po válce. Při explozi zemřelo 27 lidí. Následné vraždění, při kterém byli lidé střílení, topení nebo schazování z Benešova mostu do řeky Labe, nepřežili podle historiků desítky lidí. Jejich smrt měla být podle některých zdrojů odplatou za výbuch skladu v krásném březně, označený za německou sabotáž. Arcibiskup na místě dodal.
1: Po celém světě dnes umírají lidé z nejrůznějších naprosto zbytečných důvodů. Lidský život má obrovskou nevyčíslitelnou hodnotu. Já bych chtěl, abychom vždycky viděli v druhém člověku opravdu člověka. Abychom neviděli, že to je nějaká součást nějaké skupiny, někdo s nějakým politickým názorem nebo náboženským názorem, ale že oproti nám stojí člověk, který byl stvořen k tomu, aby měl vztahy, aby mohl milovat.
0: Ve východu českých Pardubicích dnes startuje jedna z největších veřejných sportovních událostí. Tradiční sportovní park tady potrvá 9 dní.
2: Akce, která vznikla jako součást olympiády v Brazílii, sportovní park Pardubice slaví kulatiny až do 9. srpna, se park na špici a jeho okolí už po 10. mění v obří sportovní městečko, které hostí na 60 klubů a oddílů, nabízí soutěže i bohatý doprovodný program. Letos se rozšiřuje také do automatických mlýnů a vzdělávacího centra Sféra. Jednou z novinek jubilejního ročníku bude 6. srpna speciální aktivní zóna pro seniory. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Vareze nestačily jen na suverénní Rumunky Adrianu Adamovou a Simonu Radisovou.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V Karlovarském nebo Ústeckém kraji čekáme teď během poledne místy i bouřky a ty taky zamířily od Plzně na Prahu a střední Čechy. Odpoledne se pak blízknou na Moravě a ve Slezsku. No a případně na východě Čech. Jinak bude v uvozovkách jen oblačno. Teploty na severozápadě Čech 26, ve středočeském kraji v hlavním městě 33 a ve Zlínském a Jihomoravském kraji bude nejtepleji opět až skoro 36 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě polední doprava celkem klidná, i přesto se najdou místa, kde se bouralo osobní auto s motorkou, tak tady ta nehoda se stala v okrese Tábor u Dražic na silnici číslo 19. Opatrní buďte v Ostravě na Sjízdné ulici, která hlásí problémy, čekejte zdržení kvůli překážce na vozovce v odbočovacím pruhu a ve směru do centra ulice, do centra města Ostravy. No a pozorní buďte také na Prachaticku u obce Nové Hutě na silnici 167, tam je taky hlášena nehoda motorkáře. Tak jezděte opatrně, třeba s Frekvencí 1 a Veroniku Lhotovou. A nejen šťastnou cestu vám přejeme, ale taky dobrou chuť k obědu.
4: No a už za chvilku se s námi můžete vydat taky na Jižní Moravu za tím nejlepším, co region nabízí na talíři. Pokud i ty, vy teď obědváte, tak vám přejeme ze studia Frekvence na dobrou chuť. No a po půl jedné nebude chybět ani tradiční rubrika Zkus mě rozesmát s tipem. Tak užívejte odpoledne.
3: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

0: Nana Lonely, vy ale sami nejste, protože jste z frekvencí 1. A tím pádem my vám přinášíme další skvělý tip na výlet. Tentokrát vás nová epizoda podcastu Jana a výlety na míru zavede na Jižní Moravu. A to trochu netradičně. Místo klasických památek se společně s Janou Knížkovou a taky Mírou Michálkem vydáte za tím nejlepším, co region nabízí, na talíři.
1: Teďka to vezmeme trošku úplně z jiné strany. Protože už jsme tady byli, tak vás vezmeme na jihomoravský trip trošku jinak.
0: Trip. Myslíš pěkné české slovo výlet?
1: Trip, přesně tak. Já tady mám totiž napsaný tip a jak jsem se do toho zacykl, říkám, tak to opravím na trip.
0: To je dobře, že se cyklíš to.
1: Jsem trošku tripnej, víš?
0: Nejhorší je, když přestaneš mít cyklus.
1: Pro mě je nejhorší, když nějaká přestane mít cyklus.
0: No právě. Projedete hned několik nejlépe hodnocených bister, oceněných v jihomoravském gastroprůvodci od Boskovic přes Šlapanice, Velké Pavlovice, Břeclav, Mikulov a Znojmo až po Židlochovice. A když to dáte na kole, je to naprosto skvělá kombinace.
1: Právě, že je to vlastně i krásný výlet, pokud máte rádi, jste tyhle gastronauti. A foodies se tomu teďka říká moderně. Foodies, no. A jezdíte rádi po takových podnicích, tak se to dá krásně na té Jižní Moravě spojit právě s kolem. A my to tak uděláme.
0: Já miluji výlety, které jsou zakončený jídlem. Mm-hmm. Já vlastně vůbec jako třeba jízda na kole mě absolutně neobšťastňuje, ale když vím, že se zastavíme.
1: Že na konci je tohle potěšení. Tak to je přesně tady.
0: Nechybí samozřejmě tipy na originální podniky, skvělé snídaně, branče, burgery, asijskou kuchyni, ani dezerty, ale taky inspirace na výlety po okolí. Pokud hledáte prodloužený víkend plný dobrého jídla, vína a taky krásných míst, tahle epizoda je přesně pro vás. Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která nabízí gastrovýlet po Jižní Moravě, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba Radio Talk a taky na webu Frekvence 1.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
5: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které míní všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
6: Dostaneš do držky.
5: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.

si opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil.

0: všem se krásné sobotní odpoledne. A teď už pojďme na čerstvé dopravní info.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Jak se aktuálně jede a kde se zdržíte, tak to vám prozradí Láďa Jakub.
2: Pěkné poledne, začneme pěkně. Postupně po pořadě D3. Jižní Čechy, 140. kilometr na trase z Kaplice na Mezno hlásí odstavené porouchané auto v místě Nohu z plynu. Zpomaluje se také na D4 na trase ze Strakonic na Prahu na 32. kilometru. Tady čekejte taky zdržení kvůli překážce na vozovce. Královéhradecká D11, 15. kilometr z Prahy na Hradec hláší taky překážku na vozovce, je tam odstavené osobní auto. No a pozorní, buďte také v okrese Brno-Venkov, na jižní Moravě se bouralo u Rosic na 23. V sobě jsou dvě osobní auta. Šťastnou cestu přejeme z Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No a to bylo z dopravy, přátelé, a před námi už kapela Činasky a jejich song Selhání. A Činasky oznamují neplánovaný speciální koncert v Praze. V září s ním završí letní turné. Činasky od poloviny června vystupují po celé republice v rámci turné Open Air léto 2026, které potrvá až do poloviny září. A 15. září se v Loděnici Troja odehraje mimořádný, původně neplánovaný koncert po 4 měsících na cestách a 18 zastávkách kapely po celé České republice. Program začíná už v 17 hodin setkáním s kapelou, pak dorazí Libor Bouček se svým Činasky kvízem, do kterého se pomocí mobilu mohou zapojit i diváci. Následovat bude bezmála dvouhodinový koncert s playlistem plným známých skladeb. Chybět nebudou ale ani méně hrané songy, včetně novinky Selhání. Předprodej vstupenek právě odstartoval, už teď se můžete koupit na www.činasky.cz a dorazit 15. září do Loděnice v Troji na speciální přidaný pražský koncert kapely Činasky. Tak buďte u toho, nenechte si to ujít, a teď už z muziky Činasky a jejich právě novinka Selhání.

0: jede 1:45 frekvence 1, vám se hezké sobotní odpoledne, za chviličky z muziky Divokej Bill nebo David Guetta Alphaville a taky s Evou Max, ale před námi už je tradiční sobotní forek od Jany a Mikeše.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Tak a my máme před sebou další frk.
4: Manželka vyčítá svému manželovi. No Karle, zase Karel. Dřív jsem pro tebe byla ta nejsladší a pořád jsi mi říkal jablíčko, hruštičko, třešničko a teď vůbec nic. Tak manžel jde do sebe, že jo, a druhý den se vrací z práce, otevře dveře a říká nazdar kompoté! Poreček ze života.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.

0: 4 otcové, jeden problém. A 6 gramů, které mění úplně všechno.
1: Vaši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
0: Vetchý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
1: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
0: V kinech od 6. srpna.
2: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A to nejnovější má pro vás Láďa Jakub. Hezké odpoledne.
4: Krásné odpoledne, vítejte v novém měsíci. Je 1. srpna a tady jsou novinky. Maďarští skauti teď v Budapešti ochutnávají olomoucké syrečky, lentilky i znojemské okurky. V Holešově na Hané najdeme brzy obrazy Salvadora Dalího nebo Pabla Picassa. A v Českých Budějovicích zemědělci poprvé uvidí traktor i mlátičku s nejnovějšími technologiemi. Prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně České republiky, vyzývají k mimořádnému jednání ministrů vnitra. Týkat by se mělo situace ve španělské Soutě. Jednání chce i španělský Madrid. Hasiči v dýchacích přístrojích ráno zachraňovali před plameny rodinný dům na Chomutovsku. Hořelo ve vysoké peci pod Krušnými horami. Museli zasahovat z výšky. Skrytá ohniska dohašovali vysokotlakým hasicím a řezacím zařízením Kobra. Škody jsou skoro za 1,5 milionu korun. České skautky se teď předvádějí v maďarské Budapešti. Tam ráno dorazila 10členná skupina skautek z Prahy Břevnova. Během nadcházejícího týdne představí účastníkům z několika evropských zemí některé naše zvyky, osobnosti nebo zlepšováky. Do batuhů přebelili taky typické tuzemské pochutiny, uvedla 14letá Bára Štěrbová.
5: Vezmeme si například olomoucké tvarůžky nebo lentilky a znojemské okurky, aby Evropani mohli ochutnat nějaké naše pochutiny. Všichni už se moc těšíme, protože nebylo lehké se dostat na Čembory a měli jsme štěstí, že bylo ještě místo.
4: Takzvaný sraz skautů Jamboree pro skauty ze střední Evropy se koná každé 2 roky vždy v jedné ze zemí Vyšegrádské čtyřky, kam patří Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Středoevropského setkání v Nadikováci nedaleko Budapešti se 1. srpnový týden zúčastní přes 1000 skautů. Víc než 300 bude od nás. Zámek v Holešově na Kroměřížsku představuje dneška tvorbu Salvadora Dalího, Pabla Picassa, Juana Miroa nebo Viktora Vasareliho. Každý z těchto výtvarníků zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění. Společně vytvářejí jedinečný dialog stylů, myšlenek i uměleckých přístupů. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v Česku, výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se bude konat od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Význam akce pro České Budějovice zhodnotila českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
6: Pro nás je vždycky Země živitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na živitelce, je čím dál tím více.
4: Návštěvníci uvidí třeba poprvé v Česku těžký univerzální traktor New Holland T7XD s výkonem v rozmezí 360 až 435 koní. Výstavní premiéru v republice bude mít tak

0: i sklízecí mlátička John Deere T6, která dokáže během sklizně v reálném čase analyzovat složení zrna, jako je obsah bílkovin či škrobu, a přesně naplánovat další agronomické kroky. Lákadlem pro veřejnost bude zhruba i 350 zvířat.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Víkend nám přinesl mírné ochlazení, hlásíte nám hodně mraků, zataženo nebo aspoň oblačno s poprcháváním, ale silnější déšť je teď v okolí Ústí nad Labemi Českých Budějovic. No a v pondělí to se zase vrátí vlna veder se 40, tak odpočívejte.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržení je teď na D1 v Brně, Slatině, u sjezdu na Bratislavu na kilometru 197. Jsou tam silničáři, jezde se jedním jízdním pruhem. Zdržení ve směru z Brna na Prahu je 40 minut. Objet to můžete přes Ostravskou a Heršpickou ulici. 52, to je jihomoravská silnice z Mikulova na Brno. Na mostě přes přehradu Nové Mlýny je hromadná nehoda 3 aut. Na místě policie, hasiči i záchranka. Zdržení dělá desítky minut, je to u Pasohlá. No a oběd to můžete přes sousední silnice, ale i tam se zdržíte. A ještě jihočeská D3 z Českých Budějovic do Prahy u sjezdu na Chotoviny hlásí kolony na půl hodiny. Tak pevné nervy přejeme a něco pěkného vám zahrajeme na cestu. Má to na starosti Veronika Elhotová.
2: A to ví, že jo, že si něco pěkného zahrajeme. Za chviličku už Aerosmith, Britney Spears nebo taky kapela Vohnout. Já vám všem přeju pěkné odpoledne s datem 1. srpna. Oscarům samozřejmě přejeme všechno nejlepší k svátku. No a 6000 korun máme pro někoho z vás opět v pondělí ráno na Frekvenci 1. Za chviličku už víc a tahle hodina je opět nabitá tím nejlepším z muziky, jak už jsem vás před chviličkou lákala. Tak ať už nás ladíte v autě, doma, v práci, na dovolený nebo kdekoliv, tak opět pokračujeme tím nejlepším z muziky. Hezkou sobotu.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, troší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni,

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tento týden hned v pondělí ráno padnul neuvěřitelný jackpot 56 tisíc korun v posledním slově Pepy Vrtala alias Fotra na tripu, který se na tripu neobejde bez připojení. A uhodla ho Eva z Hradce Králové, která se rozdělí s kamarádkou. Tak letí do Hradce, gratulace i ode mě. Následně jste hned ve středu uhodli další poslední slovo Evy Podzimkové, která se narodila na Moravě a nesnáší slovo pltě. No a to znamená, že na Frekvenci 1 můžete hádat nové poslední slovo, které vám může přinést výhru aktuálně 6 000 korun. Stačí, když uhodnete, co si herečka Petra Hřebíčková přivezla z dovolené v Dánsku.
3: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Pokud vás napadlo poslední slovo, volejte hned v pondělí ráno po 7 hodině do studia a vyhrajte 6 000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Lighthouse Family, frekvenci 1, bude půl druhé. Za chviličku z muziky kapela Queen, DJ Bobo a nebo taky skupina Opět Radeček.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Teď už je ale na pořadu dne doprava, tak kde se aktuálně zdržíte? Láďa má pro vás informace. Taky bych tě mohla zapnout ten mikrofon.
3: Přesně tak, já si jdu zapnout se. Pěkné 1. srpnové odpoledne všem, co držíte volant v ruce. Zdržení teď je na D1 v Brně, Slatině, u sjezdu na Bratislavu na kilometru 197. Jsou tam silničáři, proto se tu kvůli pracem na silnici jezdí jedním pruhem. Zdržení 40 minut ve směru Brno-Praha. Objet to můžete přes Ostravskou nebo Heršpickou ulici. 52. silnice z Mikulova do Brna na mostě přes Přehradu, Nové Mlýny. Je hromadná nehoda tří aut, která se stále vyšetřuje. Kolony jsou na desítky minut. Je to u Pasohlávek, na místě hasiči, policie a záchranka. Obět to můžete sousedními silnicemi, i tam se ale mírně zdržíte. No a ještě jihočeská D3 z Českých Budějovic do Prahy hlásí u sjezdu na Chotoviny kolonu na půl hodiny. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Veronikou Elhotovou.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvenci 1, která vám hraje z muziky to nejlepší, krásnou sobotu. No a protože je doba dovolených, doba prázdnin, já už tady mám ve studiu Láďu Jakuba a taky kolegu Marka Maláška, tak pánové, co třeba nejoriginálnějšího jste komu hlídali?
1: Sám sebe.
0: Ano, to je ale velký boříšek, jako Láďo. Speciálně u tebe bych teda nechtěla dostat na hlídání.
1: Ne, já jsem hlídal, ano, malou příbuznou, to je pravda. Taky jeden byt, jeden objekt a možná pár zvířat.
0: No a k tomu jsem se právě chtěla dostat, protože já třeba hlídám sousedce housenky. Teď máme doma čtyři housenky v ubikaci, každý den je musíš vyklízet ten jejich bývák, odhovínek, aby nedošlo ke kontaminaci. Ne, máme normálně, malá je má prostě v pokoji, v takový ubikaci. To má nahoře, to je vlastně takový jako akvárko, nahoře to má mřížku a každý den jim musíš dát třeba šeřík nebo prostě bobkovišeň. No a staráš se takhle u nich a oni se teď mají zakuklit během každé chvíle a pak z nich vyrostou motýly. Já jsem třeba ráda, že hlídám něco, co mi neuteče.
1: No, letí brzo, ne?
0: No, to už se my toho nedočkáme. To už budou zpátky zase u svých původních majitelů. Jo.
2: Vidíš to? Tak to jsme na tom docela podobně. Já jsem jednou hlídal boubel.
1: Co je boubel?
2: No, boubel. To je, přátelé, jedna z vývojových stádií blechy.
0: Cože?
2: No.
0: Počkej, to jsi měl na sobě někde, ne?
2: Ne, já jsem to hlídal přes psa.
0: Jo, že pes měl. No. Protože počkej, psí blecha na člověka nejde, ne přece?
2: A to se říká jenom ve filmu. Ale budeš pokoušaná.
0: A ulídal jsi to, jo?
2: No, pff, tak pak jsme se jich zbavili.

0: frekvenci 1 z té nejlepší muziky je taky John Farnham. No a do další hodiny Support Lesbians, Kateřina Marie Tichá a její Byt 660 a nebude pešáci.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Vítejte v novém měsíci, je sobota 1. srpna. Na severu Čech chtějí zachovat všechny porodnice. Pro karavany a vozíky za autem v cizině platí jiné rychlosti, musíme zpomalit. A Karlovy Vary už vyměnili pozemky pro opravu Chebského mostu přes řeku Ohři. Tady jsou detaily, ještě jednou pěkný letní den. Společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji na severu Čech spravuje několik nemocnic, chce zachovat všech 6 svých porodnic, tedy v Litoměřicích i Děčíně, Teplicích i Chomutově a taky v Mostě a Ústí nad Labem. Má za to, že by se mělo v případě uvažovaného rušení porodnic s méně než 600 porody ročně myslet na zachování dostupnosti péče. V kraji jsou ale ještě menší porodnice, a to v Kadani na Chomutovsku a v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Pozor na rychlost s vozíkem nebo karavanem při cestách do zahraničí. V cizině často musíme ubrat plyn, protože pro auta s vlekem platí nižší rychlostní limity, jak varuje Martin Karlík ze Světa motorů.
3: Pozor je třeba si dávat hlavně na dálnici, zatímco u nás, pokud to umožňuje konstrukční rychlost vozíku, můžeme jet po dálnici klidně 130 km za hodinu i s vlekem, tak například v Německu je povolených maximálně 80. Pokud máte speciální německou STK, takzvaný TÜV, tak potom můžete jet stovkou, ale je potřeba absolvovat tu zkoušku u organizace TIF a dostat takovou speciální nálepku, která vás opravňuje jezdit v Německu stovkou.
2: Teď míříme na západ Čech. Karlovy Vary vyměnili pozemky, které potřebují pro opravu Chebského mostu přes řeku Ohři. Zároveň se dokončuje finální podoba studie rekonstrukce historického mostu. Z ní se například vypustí využití velmi pevného, ale drahého UHPC betonu. Šířka mostu bude taky mírně užší, než byl původní návrh, jak říká náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář. Město chce, aby se náklady dostaly k 350 milionům korun.
4: Před 2 měsíci jsme zadali dopracování studie tak, aby ten most nebyl v tom prvopočátku v tom rozpočtu tak drahý. V podstatě jsme vyhodili UPC, UHPC betony, to byly ty slaboučké speciální betony, které jsou ale velmi drahé. Takže celkově jsme most zlevnili, malinko jsme ho zúžili oproti té původní studii, ale stále zůstane mnohem širší, než je teď, tak aby tam mohlo bezpečně projít třeba IZS, pokud bude potřeba.
2: Jakmile město Karlovy Vary dostane souhlas památkářů, zadá zpracování projektové dokumentace. Chebský most se

0: skládá z několika samostatných mostních objektů. Směrem od středu lázeňského města most nejprve překlenuje železnice, poté historický most vede přes řeku Ohře a na severní straně navazuje most, který přemosťuje průtah Karlovými Vary. Na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků, stejně jako loni. V Baličcích se prodalo dalších 5046 vstupů. Finálový program byl tradičně rozdělený do bloků. Historie, současnost, Československo. Hosté AAČFK uvádí. Kromě filmů nabízí přehlídka taky koncerty, nabídla i divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny, výstavy nebo akce pro děti. Na programu bylo 212 filmů, 7 filmů ve virtuální realitě a 38 takzvaných položek odborného programu.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska je po včerejšku hodně málo sluníčka, spíše zataženo, místy prší a čekáme i silné bouřky v některých regionech. Teploty od 26 na Chomutovsku i Karlovarsku, přes 33 v Praze a středních Čechách, až po 36 stupňů Celsia na Pálavě a na Slovácku na jihovýchodní Moravě. Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi. 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Omezení je v Brně na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu. 200 první kilometr je to, je tam kolona. U sjezdu na Bratislavu totiž opravují vozovku, tak to můžete vzít objížďkou přes Ostravskou a Heršpickou. D2, československá dálnice na 34. kilometru z Bratislavy do Brna hlásí za sjezdem na Protivín taky karambol. Oběd to můžete přes Podivín i Hustopeče, zdržení dělá zhruba půl hodiny. 52 taky na jihu Moravy hlásí kyvadlový provoz. Na desítky minut zdržení. Nehoda je totiž na mostě přes přehradu Nové Mlýny. Oběd to můžete přes Dolní Dunajovice a Pasohlávky. Silnice číslo 3 z Prahy na České Budějovice nám hlásí frontu před Benešovem a taky přes Miličín. No a z Prahy na jih Čech tak můžete místo těchto kolon jet po dálnici D4 místo po D3. Tak přejeme pevné nervy. A ve studiu už srpnově naladěný Mára Malášek.
2: No, on v tom není úplně moc rozdíl, jak jsem se cítil včera. Ano, je dnes prvního a jak se cítím dnes. Ale může ne. Být, může být.
0: No, takhle, kdybych byl školákem, tak už se cítím trošku v depresi, ale jinak ne.
2: Je teda pravdou, že včera, jak byla ta výheň, tak člověk se cítí tak nějak vypečenější.
0: Ano, a dneska je to příjemnější.
2: Ne? Dneska je to strašně fajn.
0: Jo, ale opravdu... užívejme dneska a ještě zítra, protože v pondělí to zase nastane.
2: Já jsem na to myslel a proto jsem našel akce, které by se dali teďka o víkendu obrazit.
0: Jo?
2: No, tak to víš, dokud se tam nemusíš vypíkat, že jo, neodnášíš z každého výletu upál.
0: Tak jsem s nima.
2: No, to ty stejně budeš tady, ty se moc netěš, rozumím.
1: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: Čtvrt na tři na frekvenci jedná také Mili Vanili. No a než bude pokáč se svojí rychlovkou, tak přihodím několik tipů na to, kam vyrazit o tomto víkendu. Tak na zámku Konopiště, přátelé, tady to bude festival ovocných knedlíků. Jako už tradičně samozřejmě nebude chybět klání právě v pojídání této laskominy. A pokud se nechcete účastnit, jakožto jedlíci, no minimálně se to vidět musí. Slavhof u Brna, konkrétně zámek, tak ten si o tomto víkendu střihne rekonstrukci. Ale ne bitvy tří císařů, ale příjezdu Napoleona. Takže velká sláva pro malou zátku. V Rožnově pod Radhoštěm, tak tady mají na víkend v plánu závody veteránů Morava 2026. A pokud nejste úplně leví na ruce a chcete zkusit štěstí, tak bych doporučil rýžování zlata na řece Otavě v Kestřanech. No, tak snad to cinkne.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Pokáčova rychlovka. Rychlovka. Na frekvenci 1.

0: Frekvenci 1, tak je o půl třetí Robert Miles a než to rozjedou depešáci, pojďme se s Láďou podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak co, Láďo, dá se to?
2: Přesně tak, dá se to, ale na některých místech nám začalo pršet, například v jedné části Středočeského kraje, na Kutnohorsku, Kolínsku, taky na Benešovsku, prší nám taky místy na Karlovarsku nebo Chomutovsku a taky u Plzně, tak s tím počítejte, že to může klouzat. No a co se týče dalších potíží na silnicích, tak buďte opatrní na Chebsku, Františkový Klázní, na silnici 21 máme nehodu dvou osobních vozů. Bouralo se také v okrese Náchod v Novém Městě nad Metují přímo v Náchodské ulici. No pozorní, buďte také v okrese Brno venkov u obce Česká na silnici 43. Máme plastovou přepravku v levém jízdním pruhu. A ještě čerstvá informace přišla z dálnice D5 na trase od Plzně na Prahu. Na 26. kilometru máme odstavenou motorku po poruše, tak v místě zpomalte. Přejeme šťastnou cestu.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvenci 1 jste nejlepší muziky Lana Del Rey. Za 3 minuty máme 3:15, chystají se zprávy a v nich se otřeme, Láďo, o co?
1: O motorkáři, dejte si pozor, vyrazili nám policejní hlídky, hlavně do Beskyd, a zase pokud jedete do Německa, tak tam je hotové peklo na dálnicích třeba v Babošku.

0: další hodiny Lady Gaga, společně s ní Bruno Mars, Krištof, anebo taky Ace of Base. No a my se pojďme vrhnout na zprávy.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Na zprávy, o které se postará Láďa Jakub.
2: Dobré odpoledne. Češka, která se vrátila z africké Ugandy, je možná nakažená vysoce nebezpečnou nákazou. Víkend přinesl částečné ochlazení a cesta na dovolenou se v Rakousku a Německu může protáhnout. Ještě jednou příjemné první srpnové odpoledne. U ženy, která se vrátila z Afriky, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Vrátila se totiž z Ugandy. Ze špičkové fakultní nemocnice v Hradci Králové ji ale převezli na vysoce specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko, uvedla před chvílí mluvčí ministerstva zdravotnictví. Provoz Královéhradecké nemocnice ani Pražské Bulovky nebyl situací nijak omezen. Víkend přinesl částečné ochlazení. Od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder. Ta potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území České republiky čekají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval ve výstraze Český hydrometeorologický ústav. V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů Celsia. Na řadě míst padaly i 40-stupňové teplotní rekordy. Cesta na dovolenou se nám může pořádně protáhnout kvůli dopravní špičce, hlavně v Německu. Na německých dálnicích totiž začala tento víkend zátěžová zkouška i pro řidiče z Česka. Doprava je komplikovaná hlavně na jihu země, třeba v Bavorsku, tam odstartovaly prázdniny. Na silnicích ale budou i navrátilci z dovolených. Cestující, kteří míří například do Rakouska, Chorvatska nebo Itálie, se tak mají obrnit trpělivostí. Objíždět kolony se navíc nevyplácí, jak připomíná dopravní expert Roman Budský.
3: Pozor potom v některých částech Rakouska, kde to v určitých dnech přímo zakazují, aby se v případě dopravních komplikací na dálnici sjíždělo na silnice nižších tříd a objížděly se ty zácpy, tam to hlídají policisté a mohou třeba i pokutovat, takže v těchto těch částech Rakouska opravdu velmi opatrně.
2: Zácpy můžou být až několikahodinové. Dopravu navíc komplikuje i víc než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. Velkou razii na motorkáře připravila na tento víkend policie v Moravskoslezském kraji. Ve velkém se hlídky objevily v Beskydech v okolí Moravskoslezské hranice. Třeba ve Starých Hamrech na Frýdecku Místecku. Staré Hamry a silnice první třídy 56 kolem přehrady Šance jsou oblíbenou, ale zároveň nebezpečnou motorkářskou trasou v horách. Větší problémy ale dopraváci nezaznamenali, alespoň zatím. Celkové výsledky budou však známé začátkem příštího týdne. Za posledních 20 let přišlo na českých silnicích o život celkem 1668 motorkářů. Statistiky z posledního období ukazují sice mírné zlepšení, ale pozor. V roce 2020

0: ře 2025 při dopravních nehodách přišlo o život celkem 60 motorkářů. Lidé se míří schladit do jeskyní. Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech třeba mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku, které návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. V chladných chodbách a domech mladečských jeskyní se celoročně pohybuje teplota kolem 10 stupňů. Lidé proto při plánování letního výletu často volí právě jeskyně. Vyšší návštěvnost zaznamenává i Moravský kras na Blanensku s nejhlubší propastí Macochou anebo Sloupsko-Šošovské jeskyně. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice, výstavy Zeměživitelka v Českých Budějovicích, se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se koná od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Význam akce pro město zhodnotila českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: Pro nás je vždycky Zeměživitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na Živitelce, je čím dál tím více.
0: Návštěvníci uvidí třeba poprvé v Česku těžký univerzální traktor New Holland T7XD s výkonem v rozmezí 360 až 435 koní. Výstavní premiéru v republice bude mít taky sklízecí mlátička John Deere T6, která dokáže během sklizně v reálném čase analyzovat složení zrna, jako je obsah bílkoviny či škrobu, a přesně naplánovat další agronomické kroky. Lákadlem pro veřejnost bude i zhruba 350 zvířat.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi. 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržení na D1 v Brně Slatině, na Prahu, kilometr 197, jsou tam silničáři, fronta má 40 minut, oběd to můžete přes Ostravskou a Heršpickou. D2 na D1, z D2 na D1 se špatně najíždí ve směru na Prahu, zastavíte se za sjezdem na Židlochovice na 20 minut. D3 Jihočeská za sjezdem na Chotoviny hlásí půl hodiny kvůli bouraným autům na 64. kilometru, jede to šnečím tempem, a 52, to se vracíme na jih Moravy, od odbočky na Dolní Dunajovice je taky kolona, která se ale postupně rozjíždí. Tak přejeme pevné nervy. No a během sobotního odpoledne je s vámi dál Marek Malášek.
3: No, my se v této hodině, Láďo, u toho klidně můžeš být taky, se podíváme na vlastnosti, které ženy nad 35 let hledají u chlapů na seznamkách. Mm-hmm. A pánové si tyto vlastnosti vesměs nechávají pro sebe, což si myslím, že je velká škoda.
0: To budeš, to jsem zvědav.
3: To budeš možná překvapený, co to vlastnosti.
2: To nejlepší z muziky
4: a Marek Malášek.

0: Frekvenci 1 taky legendární Maria Carey, o které se říkávalo, že má nejkrásnější pozadí, ale ona ji hned potom vystřídala Jennifer Lopez. To si pamatuješ, Láďo, ne?
1: Jo, a pak se říkalo ještě o více dámách.
0: Ano,
1: že?
0: Ano, ale tady tyhle ty dvě jako měly toho pozadí.
1: Tak si pamatuješ ještě ženu s nejkrásnější mezerou mezi zubama.
0: A to je kdo?
1: To je Kylie Minogue.
0: To je pravda. Ano. No nicméně, třeba to pozadí, tak to je třeba něco, na co by třeba jako dámy nás primitivní plemeno chlapi jako utáhli, třeba na Seznamce.
1: Mm-hmm.
0: A teď já jsem našel několik jako vlastností, co by chlap měl umět, nebo co by dámy nad 35 let u něho jakože očekávali a co by jako chtěli.
1: Jo.
0: Dokázal by si to tipnout?
1: Já vůbec už netipuju.
0: My jsme se posledně spálili, že jo? No ale tak já to tady mám napsaný. Je to spolehlivost a činy, taky samozřejmě smysl pro humor, ale toto všechno jde stranou.
1: To není nejdůležitější.
0: No, jo? Jako je, ale není to úplně to, po čem by ženský na 35 jako sáhli, co je pro ně jako opravdu jako signature. Je, když dokáže opravit protíkající záchod, ty se směješ.
1: Fakt.
0: A pokračujeme dál. Otevřít sklenici s okurkama.
1: Aha.
0: Starou, to tam jasně paní popisuje. Že tady toto by jako chtěla, jo, aby v té seznamce v tom popisku, aby to tam jako bylo.
1: Jo.
0: Plus dokáže dělat něco se dřevem, čímž pádem je manuálně zručný.
1: Takže hodinový manžel.
0: Mohl by být.
1: No a těch inzerátů ale je.
0: No
1: ale
0: jo.
1: Ne na seznamce, vi?
0: Přesně tak. Jenomže za takovýho hodinovýho manžela,
1: ajaj,
0: kamaráde. To když ta nevěsta poskočí, to musí zvonit zlaťákama.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: minuta před půl čtvrtou. Bon Jovi připravili éter pro Olgu Lounovou a taky Jakvu. No a já jsem to nachystal Láďovi na dopravu se Fětničkou, tak pojďme se na to podívat.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Vážná nehoda dodávky s motorkářem, tak ta nám přišla z Prahy. Hlásíte nám na Novosibřinské Karambol. Na místě policie, hasiči a záchranná služba. Další potíže jsou na silnici číslo 35. Na trase Hrádek nad Nisou Turnov u Liberce. Tam stojí porouchané vozidlo. V místě je to špatně vidět. Na poslední chvíli se zpomaluje. Tak myslete na to. Dobře dojeďte z Frekvencí 1.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: legendární kousek Aqua a jejich Barbie Girl na frekvenci 1. No, blíží se nám zprávy. Láďo, co si dáme? Co tam máš?
1: Aktuální uzavírku dálnice. Na západě Čech nehoda dvou aut zavřela D5 u Heřmanovy huti ve směru na Plzeň. Doprava je odkloněná. Na místě zasahují jednotky záchranného systému. Podrobně se na dopravu podíváme ve zprávách.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh. A pak ve smíru mít víru, že vše bolavé zhasne a zbyde to krásné, pak uvěřím. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most,

sebe si skulím, jak dupeří. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: vyvězená muzika.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem. Vítejte, v měsíci srpnu je 1. a vědci z Brna šlechtí rostliny, které vydrží dlouhé sucho a horko. Pozor na rychlé jízdy s karavanem nebo vozíkem v zahraničí. A vinaréva na Slovácku by mohla mít letos úspěšnou úrodu. A tady jsou detaily. U ženy, která se vrátila z africké Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z fakultní nemocnice Hradec Králové je odpoledne převezli na specializovanější pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Sanitka do nemocnice dorazila krátce.

0: světa motorů.
1: Pozor je třeba si dávat hlavně na dálnici, zatímco u nás, pokud to umožňuje konstrukční rychlost vozíku, můžeme jet po dálnici klidně 130 km za hodinu i s vlakem, tak například v Německu je povolených maximálně 80. Pokud máte speciální německou STK, takzvaný TÜV, tak potom můžete jet stovkou, ale je potřeba absolvovat tu zkoušku u organizace TÜV a dostat takovou speciální nálepku, která vás opravňuje jezdit v Německu stovkou.
2: Společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji na severu Čech spravuje několik nemocnic, chce zachovat všech 6 svých porodnic, tedy v Litoměřicích, Děčíně, Teplicích a Chomutově a také v Mostě a Ústí nad Labem. Má za to, že by se mělo v případě uvažovaného rušení porodnic s méně než 600 porody ročně myslet na zachování dostupnosti péče. V kraji jsou ale ještě menší porodnice, a to v Kadani na Chomutovsku a v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Na Slovácku jsou optimističtější, alespoň co se týče vína. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a velké vedro se na úrodě hroznů právě v oblasti jihovýchodní Moravy prozatím negativně neprojevuje. Podle vinařů ve Zlínském kraji budou rozhodující následující týdny před sklizní. Pokud by počasí bez srážek přetrvalo i v srpnu, mohlo by se to podepsat nejen na množství, ale i na kvalitě úrody na Uhersko-Hradišťsku. Karlovy Vary vyměnily pozemky, které potřebují pro opravu Chebského mostu. Zároveň se dokončuje finální podoba studie rekonstrukce historického mostu. Z ní se například vypustí využití velmi pevného, ale drahého UHPC betonu. Šířka mostu bude taky mírně užší, než byl původní návrh, jak říká náměstek primátorky v Karlových Varech Lubomír Kovář. Město chce, aby se náklady dostaly k 350 milionům korun.
3: Před 2 měsíci jsme zadali dopracování studie tak, aby ten most nebyl v tom prvopočátku v tom rozpočtu tak drahý. V podstatě jsme vyhodili UPC a UHPC betony, to byly ty slaboučké speciální betony, které jsou ale velmi drahé. Takže celkově jsme moc zlevnili, malinko jsme ho zúžili oproti té původní studii, ale stále zůstane mnohem širší, než je teď, tak aby tam mohlo bezpečně projít třeba IZS, pokud bude potřeba.
2: Jakmile město Karlovy Vary dostane souhlas památkářů, zadá zpracování takzvané projektové dokumentace. Chebský most se skládá z několika samostatných mostních objektů. Směrem od středu lázeňského města nejprve překlenuje železniční trať, potom historický most vede přes řeku Ohře a na severní straně navazuje most, který přemostňuje ještě průtah Karlovými Vary.
4: Frekvence 1. Počasí.
2: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi. 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.
4: Frekvence 1. Doprava.
2: Aktuálně ze západních Čech z Plzeňského kraje nehoda dvou autů zavřela dálnici D5 u Heřmanovy Huti. Na Plzeňsku ve směru na krajské město doprava je tam odkloněná. Na místě zasahují jednotky záchranného systému, policie, hasiči a záchranka. Tak s tím počítejte, na bezpečně se vraťte. Na frekvencích frekvence 1 je během tohoto prázdninového odpoledne Mára Malášek.
5: Jo, přátelé, pokud máte souseda, se kterým nejste úplně na jedné vlně, tak já vám představím chlapíka, který je snem každého SVJčka. Láďo, co ty a sousedi?
6: Já výborný.
5: Jo?
6: Vůbec o nich nevím.
5: Mohli by to taky o tobě říct?
6: Určitě.
5: Neptal
6: ses,
5: že?
6: Netuší.
5: Aha.
4: To nejlepší z muziky
7: a Marek

0: právě teď dohrávají na frekvenci 1 Rockset. No a já jsem slíbil, že představím toho nejlepšího souseda vlastně na věky. Japonská policie totiž tento týden uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který svým hraním na elektrickou kytaru, ale teď pozor, nenechal víc než 7 let vyspat svoje sousedy. A teď to jako není tak, jako že by si ty sousedí nestěžovali. Stěžovali. Jo, policie chodila, domlouvala mu, ale všechno bylo málo. A dospělo to až do stádia, kdy těm jeho sousedům tady píšou od 60 do 80 let, že jo, Japonci se rozžívají dlouhého věku nebo vysokého věku. To přivodilo spánkovou deprivaci, deprese a u toho jednoho se rozvinulo neustále zvonění v uších. Takže až v momentě, kdy on jim vlastně tímto způsobil zdravotní újmu, tak u něho pobrali těch 40 kytár, několik CD přehrávačů a tak.
1: Jo, takhle, takže oni ho zažalovali, on teď půjde sousedit s někým jiným.
0: No tam už jim asi jako nezahraje, nebo to bude jiná písnička.
1: To bude jiná písnička.
0: Ale teď teda ještě tady k tomu, jo, píšou, že vlastně ten hluk tam u něho naměřili 80 decibelů, což je asi tak jako, když jedeš vědoucím vlaku.
1: Jo, takhle. A já teda, s otevřeným okýnkem, jo?
0: No, může být. A já proto teda mám velký pochopení, protože mně se toto taky stalo. To teda nebyl soused, ale v létě, to bylo myslím loni, parný léto, otevřený okno a dole na lavičce si chlapík normálně o 11:30 vytáhl elektrický kombo, kytaru a jel si AC/DC.
1: Jo, takhle.
0: Vydržel to hodinu. Pak na něho lidi z okna teda začali zvát, ať začne hrát aspoň něco jiného.
1: Nějakou dechovku.
0: Hrál strašně blbě. Jo, ale tak strašně blbě. No a pak mu to teda rozmluvili pendrekáři. A bylo to parádě.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: páté, Madonna už je lehce za námi, no a než se osvěžíme Poetikou, což už je blízko, tak ještě mezi tím stihneme s Láďou překontrolovat silniční tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A že se bourá, hlavně motorkáři jsou v pohotovosti a taky záchranáři, kteří je ošetřují. Opatrní buďte v okrese Uherské Hradiště. U Topolné máme na silnici havárku motorkáře, na místě policie, hasiči a záchranka. Bouralo se také v okrese Brno-Venkov u obce Česká na silnici 43, tam osobní auto skončilo ve svodidlech. Na Trutnovsku se dejte pozor, v Kocbeřích na silnici 37, tam máme havárku osobního vozu, no a plechy se mačkaly taky přímo v Plzni. Dejte se pozor na Tršově ulici. Přejeme šťastnou cestu s Frekvencí 1 s Markem.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

Botu vám už perkuje tou nejlepší muzikou Frekvence 1 a taky Galou, no a už máte plán na zítřek? No, přátelé, kamarádi, my ano. Naposledy tuto neděli nás můžete potkat na jednom z výletních míst v Česku. Náš kolega Ondra totiž vyráží za vámi do terénu. Zítra má namířeno do Mariánských Lázní a ani tentokrát nepřijede s prázdnou. Pro prvního z vás bude mít poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1 000 korun. No a pro další přiveze letní výbavu od Dr. Max k vyzkoušení. Opalovací krémy, repelenty, voděodolné náplasti a další praktické pomocníky, kteří se o prázdninách prostě hodí. Tak nezapomeňte zítra poslouchat hned od rána Frekvenci 1 a zjistěte, kdy a kde přesně můžete Ondru potkat. Partnerem soutěže Dr. Max, vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max, ať už vyrážíte k vodě, na aktivní dovolenou, na výlet a nebo třeba i na festival. V lékárnách Dr. Max vám totiž navíc poradí a myslím si, že docela odborně. No, víc informací najdete na www.drmax.cz/zdravé léto.

0: Ladislav Jakub.
1: Hezké odpoledne. Žena s podezřením na nebezpečnou nákazu podle ministerstva zdravotnictví povíjela 700 kilometrů daleko od epicentra eboly. Šlo o turistický zájezd. Prezidenti a premiéři 22 států Eurounie, včetně Česka, vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci ve španělské Sejutě. A hasiči v dýchacích přístrojích zasahovali u požáru pod Krušnými horami. Tady jsou detaily. Žena s podezřením na nebezpečnou nákazu podle ministerstva zdravotnictví pobývala 700 kilometrů daleko od epicentra nákazy eboly. Šlo o turistický zájezd do Afriky v Ugandě. Riziko je proto nízké. Vzorek od ženy, která přicestovala z této africké země nemocnice na Bulovce v Praze, odešle na testy do Kochova institutu v německém Berlíně. Výsledky čeká zřejmě zítra. Prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně České republiky, vyzvali k mimořádnému jednání. Jde o jednání ministrů vnitra o situaci ve španělské Sejutě. Jednání chce právě i Madrid. Hasiči v dýchacích přístrojích ráno zachraňovali před plameny rodinný dům na Chomutovsku. Hořelo ve vysoké peci, museli zasahovat z výšky, skrytá ohniska dohašovali vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením Kobra. Škody jsou skoro za 1,5 milionu korun. České skautky se teď předvádí v maďarské Budapešti. Tam ráno dorazila 10členná skupina junaček z Prahy Břevnova. Během nadcházejícího týdne představí účastníkům z několika evropských zemí některé české zvyky, osobnosti a dokonce i naše zlepšováky. Do batohů přibalili třeba typické tuzemské pochutiny, jako vedla 14letá Barbora Štěrbová.
2: Vezmeme si například olomoucké tvarůšky nebo lentilky a znojemské okurky, aby Evropani mohli ochutnat nějaké naše pochutiny. Všichni už se moc těšíme, protože nebylo lehké se dostat na Čembory a měli jsme štěstí, že bylo ještě místo.
1: Takzvané jamboree pro skauty ze střední Evropy se koná každé 2 roky, vždy v jedné ze zemí Vyšegrádské čtyřky, kam patří Česká republika i Slovensko, Polsko a Maďarsko. Středoevropského setkání v Naďkováči nedaleko Budapešti se první srpnový týden zúčastní přes 1000 skautů, víc než 300 bude od nás. V řece Labe u Povrlů na Ústecku našli utopeného člověka. Plaval v řece, upozornili na něj rybáři. Na místě jsou vyšetřovatelé. Letos v létě nejde v Ústeckém kraji o první případ utonutí. Na konci června se v jezeře Milada v Ústí nad Labem utopil muž středního věku. Pod hladinou byl zřejmě desítky minut. Záchranáři se ho po vytažení na břeh marně pokoušeli oživit. Ve východočeských Pardubicích dnes odstartovala jedna z největších veřejných sportovních událostí. Tradiční sportovní park, ten potrvá celkem ještě 9 dní.
3: Akce, která vznikla jako součást olympiády v Brazílii, sportovní park Pardubice slaví kulatiny. Až do 9. srpna se park na špici a jeho okolí už po 10. mění v obří sportovní městečko, které hostí na 60 klubů a oddílů. Nabízí soutěže i bohatý doprovodný program. Letos se rozšiřuje také do automatických mlýnů a vzdělávacího centra Sféra. Jednou z novinek jubilejního ročníku bude 6. srpna speciální aktivní zóna pro seniory. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Zámek v Holešově na Kroměřížsku představuje ode dneška tvorbu Salvadora Dalího, Pabla Picassa, Juana Miroa a Viktora Vasarelyho. Každý z těchto výtvarníků zásadním způsobem ovlivnil podobu moderního umění. Společně tak vytvářejí jedinečný dialog stylů, myšlenek i uměleckých přístupů.
4: Frekvence 1. Počasí.
1: V Praze se nám taky rozpršelo a v okolí Prahy, západ Prahy, východ, prší nám taky na Znojemsku, taky na Opavsku, no a částečně i na Karlovarsku nebo Plzeňsku. Dál čekáme bouřky, které by se ale měly během postupně večera rozpouštět. No a zítra bude podobně oblačno, teploty mezi 27 až 32 stupni Celsia.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: Ještě míříme na západní Čechy, opatrní buďte v Karlovarském kraji. V okrese Chebse bouralo u Hazlova na silnici 64, máme tu hlášenou nehodu osobáku s motorkářem. Silničáři taky zasahují a policie zasahuje také na Písecku u Zhoře, tam máme nehodu 2 osobních vozů, na místě je taky záchranná služba. No a pozorní buďte i na Strakonické D4 na 50. kilometru ve směru z Prahy na Písek a Strakonice. Tam stojí porouchané auto v místě nohu z plynu. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. No a stále ladíte prázdninové, letní, i když teď už možná někde propršené odpoledne s Markem Maláškem.
5: Láďo, víš, na co poukazuje fakt, že začalo pršet?
1: Ne.

0: skupina lidí si umila auto.
1: To je pravda, já taky.
0: Kdy jsi zhoumil?
1: Taky, předevčírem. Mm-hmm.
0: Já včera. Mm-hmm. Dobrý.
2: To nejlepší z muziky.
3: A

0: Frekvence 1 a taky legendární švédská skupina Europe na svých místech. No a já teď mám pro vás taky jeden tip na fantastický výlet. Tentokrát vás totiž nová epizoda podcastu Jana Výlety na míru zavede na Jižní Moravu. A to trochu tak nějak netradičně. Místo klasických památek se totiž společně s Janou Knížkovou a Mírou Michálkem vydáte za tím nejlepším, co region nabízí, ale na talíři.
1: Teďka to vezmeme trošku úplně z jiný strany. Protože už jsme tady byli, tak vás vezmeme na jihomoravský trip trošku jinak.
2: Trip. Myslíš pěkné české slovo výlet. Trip.
1: Přesně tak. Já tady mám totiž napsaný tip a jak jsem se do toho zacyklil, říkám, tak to opravím na trip.
2: To je dobře, že se cyklíš to.
1: Jsem trošku tripnej, víš?
2: Nejhorší je, když přestaneš mít cyklus.
1: Pro mě je nejhorší, když nějaká přestane mít cyklus.
2: No právě.
0: Jo, projedete hned několik nejlépe hodnocených bister oceněných v jihomoravském gastroprůvodci od Boskovic přes Šlapanice, Velké Pavlovice, Břeclav Mikulov, Znojmo až po Židlochovice. No a když to dáte na kole, je to naprosto skvělá kombinace.
1: Právě, že je to vlastně i krásný výlet, pokud máte rádi jste tyhle gastronauti. A foodies se tomu teďka říká moderně. Foodies, no. A jezdíte rádi po takových podnicích, tak se to dá krásně na té Jižní Moravě spojit právě s kolem. A my to tak uděláme.
2: Já miluji výlety, které jsou zakončený jídlem. Mm-hmm. Já vlastně vůbec jako třeba jízda na kole mě absolutně neobšťastňuje, ale když vím, že se zastavíme.
1: Na konci je tohle potěšení. Tak to je přesně tady.
0: To je ono. Čímž pádem nechybí samozřejmě typy na originální podniky, skvělé snídaně, branše, burgery, asijskou kuchyni nebo i dezerty. Takže pokud hledáte prodloužený víkend plný dobrého jídla, vína a krásných míst, tato epizoda podcastu Jana a výlety na míru, která vás zavede na Jižní Moravu za jídlem, tak to je přesně pro vás. Hledejte ji na tradičních podcastových platformách a je i na našem webu frekvence1.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Zlá

to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebe si to sama. Přeber se to sama.
1: Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
1: To nejlepší.

0: Dvě minuty před půl šestou Passion Fruit na frekvenci 1 a než si dáme Miley Cyrus, tak s Láďou překontrolujeme silniční tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: D1, nehoda dodávky s osobním vozem, je hlášená z 22,5 kilometru od Prahy na Brno, na místo jede i záchranka. Opatrní buďte také na dálnici D1 na 90. kilometru od Brna na Prahu, hoří tam dodávka s vozíkem. V Mohelnici v Olomoucké ulici na Šumpersku máme hromadnou nehodu 3 osobních vozů, bouralo se také na Novojičínsku u Oder na silnici 442, tam je taky vážná nehoda se zásahem policie, hasičů a záchranky. A ještě Česko-Lipsko, Doxy, dejte si pozor na 273, po bouřce tam spadl na celnici strom, na místo míří hasičská jednotka. Přejeme šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když dělá mi chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a

0: Frekvenci 1 z toho nejlepšího, Katy Perry, máme minutu po 3/4 na 6, tak pomalu jistě chystáme zprávy. Láďo, co ti bude?
1: Ministryně pro místní rozvoj z hnutí ANO Mrázová zaplatila pokutu 10 000 korun za to, že porušila zákon o střetu zájmu. Podrobnosti přinesou zprávy v 6, už za chvíli u nás na Frekvenci 1, tak si je poslechněte.

tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: Ozzy Osbourne, Dej mu pambu věčnou s Romem a taky vzpomínka ve vysílání Frekvence 1 právě na tohoto velikána. A co si dáme do další hodiny? To třeba Coldplay. Přihodil bych i divokýho Vila. A co takhle Limp Bizkit? No to taky pasuje do sobotního, teď už pravda skoro podvečera.
1: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy.
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr.
3: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
5: Krásný první srpnový večer. Španělské sejuty začaly instalovat bariéry proti migrantům v moři. Brno se dnes proměnilo v Brazílii. Připomínalo

0: Bylo do Sejuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě je ráno od rána klidná. Starosta města Juan Jesus Vivas odpoledne řekl, že se nevrátil, ale zcela úplně do normálu. Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech 10 členů horolezecké expedice, kterou vedl známý sportovec Nirmal. Oznámila to na sociálních sítích jeho společnost Elite Expert. V pátek se ještě 6 z 10 členů výstupu na 12. nejvyšší horu světa pohřešovalo a záchranáři po nich pátrali. Víc zeleně, sklidnění dopravy kolem libereckého bazénu a míň kolizí by měla zajistit rekonstrukce tržního náměstí, která začala v severočeském Liberci. Projekt za 73 miliony je rozdělený do etap. Hotový by měl být příští rok. Magistrát žádá na úpravy dotace. Na zadržení vody a obnovu zeleně by mohl získat až 25 milionů korun. Pokračuje primátor Jaroslav Zámečník.
1: Prosadit rekonstrukci tržního náměstí nebylo jednoduché. Bylo i hodně otázek od kolegů zastupitelů, proč vlastně rekonstruovat zelenou plochu na znova zelenou plochu. Ale nakonec jsme přece jenom dokázali vysvětlit, že se tady jedná hlavně o bezpečnost provozu na tržním náměstí, nikoli o tu zelenou plochu uvnitř. Za posledních 20 let tady je téměř 100 nehod dopravních.
0: Rytmus brazilské hudby se odpoledne rozléhal centrem Brna. Program 7. ročníku festivalu Brazil Fest, který je věnovaný brazilské kultuře, vyvrcholil karnevalovým průvodem z Moravského náměstí přes náměstí Svobody na Zelený trh. Pořadatelé museli letos řešit i mimořádné teplo. Průvod jeho taneční sekce vedla Carolina Macharet, jedna z hvězd školy samby, která letos zvítězila na karnevalu v Rio de Janeiro, byl letos o půl hodiny delší než obvykle. Radovánky zažívaly i na severovýchodě Čech v Českém ráji. Nové přírodní koupaliště v Dolánkách u Turnova na Semilsku v Libereckém kraji přišly vyzkoušet desítky lidí. A to i přesto, že se na obloze hodně honily mraky. Biotop vybudovalo za 25 milionů korun město na místě původního koupaliště. A vyzkoušet ho můžete třeba i zítra vy.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci bude 21 až 17 stupňů, čeká nás opravdu letní noc, no a jak bude zítra přes den oblačno, na horách přehánky a teploty od 26 do 31 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A nehoda dvou osobních aut se stále řeší ve směru na Plzeň na dálnici D5 u Heřmanovy huti na Plzeňsku. Počítejte tam s potížemi, zasahují tam jednotky záchranného systému. Pevné nervy přejeme na vaše cesty. A po zprávách na frekvenci 1 se vrací Mára Malášek.
3: No, máme po 18. hodině, přesně 3 minuty po 18. Tak by bylo záhodno, aby jsme taky popřáli dnešním oslavencům, mrkli se na ty významné oslavence. No a jestli někdo z vás, z vaší rodiny, má dnes narozeniny 1. srpna, tak mu pojďte udělat takový nevšední dárek, napište nám na 736 300 a 3 čtyřky, podáme dohromady nějakou zdravici, nějaké blahopřání.
0: Přesně.
2: To nejlepší z muziky
4: a Marek

0: Frekvence 1 a taky Fred Darsta Limp Bizkit. No, já jsem sliboval, že se podíváme do kalendáře. Dnes 1. srpna svátek má Oscar, mužské jméno. S největší pravděpodobností pocházející z irštiny nebo z germánských jazyků a tím pádem těch významů je hned několik. Jeden se opírá o kopí, další o boha a další o přítele. Takže pánové, Oskaři, jen to nejlepší, hodně štěstí a zdraví. No, já jsem taky slíbil, že popřeju svému kamarádu ze střední školy Tomáši Dosadilovi, který právě na Oscara slaví narozeniny, tak to je všechno nejlepší. No a pojďme se podívat taky na slavné oslavence, no že bych to Tomášovi chtěl nějak upírat, ale dnes má narozeniny taky tento zpěvák. Přesně tak, Coolio dnes slaví taky a my se společně podíváme ještě taky na Pokáčovu rychlovku, která je výjimečná tím, že se opírá o novou posilu Sparty, o norského kanoníra jménem Jonathan Brunes. Za kolik byste si tak řekli, že asi přestoupil? No, přesná částka známa není, ale v zákulisí se mluví o 5 milionech eur, což je v přepočtu asi 121 milionů korun. Tak Pokáčova rychlovka, Jonathan Brunes a Kasacinka.
1: Pokáčova rychlovka. Na Frekvenci 1.

0: Frekvenci 1, minutku po půl sedmé, Alphaville, legendy. Koukám na ty hodiny, člověče, Láďo, s tou dopravou.
1: No.
0: To zavání D1.
1: Taky. A Ostravou.
0: Jo?
1: Jo.
0: No tak jsem to trefil. Pojďme se na to podívat blíž.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Teda kromě zmíněných oblastí by se mělo jezdit bez komplikací, ale pojďme k těm komplikacím. Teď se zdržíte 45 minut od Brna, respektive od Jihlavy k Humpolci na dálnici D1 ve směru na Prahu. No a v Ostravě od Ostravy jich ve směru k Rudné, tam se zdržíte zhruba 20 minut v koloně. Tak přejeme pevné nervy.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Na frekvenci jedna taky korona diskotéková klasika, která vytáhne a roztančí, kde kterého dřeváka. Láďo, přestaň tančit, sklidni se a co bude ve zprávách.
1: Dík za dřeváka. Hezké odpoledne. No, mluvili jsme o frontách střídajících se dovolenkářích v Německu a Rakousku. Fronty jsou ale samozřejmě i v Chorvatsku 12-kilometrové. No a v Itálii tam zase hlásí zemětřesení u Neapole. Všechno ve zprávách, už za chvíli.
2: Prosím tě.

0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zprávy s Laďou Jakubem.
2: Vítejte v novém měsíci, je 1. srpna, krásný sobotní večer. Na Moravě padly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na Slovácku. Po silné bouřce zavřely Labské Pískovce, tedy část Národního parku Československé Švýcarsko v Německu. A na severovýchodě Čech otevřeli nové koupaliště. Ještě jednou pěkný letní večer. Na Moravě dnes padlo 5 teplotních rekordů pro první srpen na stanicích, které měří 30 let a díl. Nejtepleji bylo na jihovýchodě Moravy, a to ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové naměřili 37,5 stupně Celsia. Po silné bouři je zavřená část Národního parku Švýcarsko, respektive Saské Švýcarsko, za hranicemi Českého Švýcarska. Hrozí tam pád dalších stromů, informuje o tom německá agentura DPA s odkazem na zástupce příhraničního okresu Saské Švýcarsko.

0: nézu. Tím pádem ten zdravotnický personál už na ní byl připraven v těch konkrétních oblecích. Takže opravdu jako zdravotnický personál vůbec nevystavila žádnému riziku, takže opravdu jako klobouk dolů. Podle teďka aktuálních informací, tak ten vzorek by měl dneska do půlnoci odjet do Robert Koch institutu a ty výsledky by měly být v průběhu zítřejšího dne.
1: Žena pobývala v africké Ugandě zhruba 2 týdny na zájezdu organizovaném cestovní kanceláří. Nebyla v kontaktu s místními. Vrátila se 29. července a má příznaky horečky. Riziko, že by mohlo jít o ebolu, nepovažuje odborník z ministerstva zdravotnictví za vysoké, protože se pohybovala daleko od jejich ohnisek. Nové přírodní koupaliště v Dolánkách u Turnova na Semilsku dnes přišli vyzkoušet desítky lidí, a to i přesto, že se na obloze honily mraky. Biotop vybudovalo za 25 milionů korun město na místě původního koupaliště. Za vstup se neplatí, areál je ale přístupný jenom pěšky, na kole nebo na koloběžce. Pro parkování je možné využít centrální parkoviště na Lukách, u kempu v Dolánkách nebo v aleji Legií. Podle starosty Turnova Tomáše Hokeho nejde o klasické koupaliště, ale místo k trávení volného času, kde se lidé mohou zkrátka i ve vodě osvěžit, opláchnout nebo u ní jen sedět.
2: Koupání těm odvážným je tady samozřejmě umožněno. Těm, kterým se bude zdát voda příliš zelená, tak mají šanci přelézt do blízké jezery, do prostoru nad jez, kde se koupe skoro půlka Turnova. A ty, co chtějí krásnou, čistou vodu se všema vychytávkama, atrakcemi a dalšíma záležitostmi, tak ty navštíví naši maškovou zahradu, koupaliště, který je prostě k tomu celému uděláno.
1: Tohle nové jezírko má organický tvar s šířkou téměř 40 metrů, na délku má kolem 60 a hloubku 2,5 metru. Má přírodní charakter, proto tam nejsou žádné atrakce ani parkoviště. K dispozici jsou ale toalety nebo sprchy a stánek s občerstvením se otevře v průběhu srpna. Chorvatsko hlásí 12-kilometrové kolony na cestě k Jaderskému moři. Největší dopravní zátpy vznikaly na dálnici A1 Zagreb Ploče Karamatiči před mýtnými branami Lučko ve směru k moři. Důvodem ucpaných chorvatských silnic a dálnic je podle portálu střídání dovolenkářů v letoviscích na Jadranu k 1. srpnu. Téměř 30 zraněných se vyžádalo zemětřesení v Itálii. Mělo sílu 4,7 stupně a zasáhlo včera večer oblast u Neapole v jižní Itálii. 5 lidí muselo být hospitalizováno v nemocnicích. Kvůli otřesům, které poškodily několik domů, museli úřady evakuovat asi 300 lidí.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Dešť máme teď na jihovýchodní Moravě, hlavně na Břeclavsku, Hodonínsku, Uhersko-Hradišťsku i Zlínsku a taky v Jeseníkách, ale docela vysoké teploty měříme a v noci taky budou docela vysoké, letní 24 až 19 stupňů Celsia. A zítra přes den 28 až 32 stupňů, ale zase velká oblačnost jako dnes, na horách taky s přehánkami. V pondělí se pak zase vrátí africká parna.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: D48 hlásí na 14. kilometru ve směru k dálnici D1 nehodu, jinak by se mělo jezdit bez větších komplikací, tak ať vám to dál dobře jede. No a co vám budeme během sobotního večera na Frekvenci 1 hrát? Máme pro vás připravenou československou hitparádu s Janou Mikešem a potom Party Mix, tak příjemný letní prázdninový víkend.
3: Česká hitparáda Frekvence 1.
4: Jana Knížková
3: a Roman Mikeš.
5: Čeko. My se teď načekujeme.
6: Jak se tomu říká? To je music chart.
5: Jako kdyby si byla na nějakým operačním sále, by ti řezali nohu. Ale Čeko, to se říká, náš kamarád, music Libor Červinka, chart. Měl přece Club Zone Chart.
6: Aha, takže tohle je music to chart. Jako rozumím, a tohle je
5: House to byl.
6: Check chart. Check chart. No. Tak, přátelé, vítáme vás u České hitparády Rádia Frekvence.
5: Překladu český čáry.
6: Tak, pojďme si říct, kdo nám vypadl.
5: Prosím vás, to nás trochu překvapilo.
6: Protože nám
5: já
6: vypadla.
5: Já začnu tím, co nás nepřekvapilo.
6: Jo.
5: Spolu na pořád civilní obrana končí po 7 týdnech, taky trošku překvapilo, ale byli tady s náma 7 týdnů a to se
6: a to
5: cení.
6: To je hezký, no. Ale tohle nás překvapilo dost, protože my jsme tady v minulém týdnu, bylo to sice na desítce, ale to nevadí. Měli Vojtu Dyka s písničkou Loser.
5: Loser.
6: A Loser se nechytl.
5: Nechytil vypad prostě, takže novinka vypadla. Díky. Jedeme dál, pojďme si říct, kdo je v typu.
6: Typ číslo 1, Tomáš Klus.
5: Kdo je v typu? Kdo je těhotnej?
6: Tomáš Klus a Věra Martinová. Věra Martinová, jo.
5: Věra Martinová, tak s tou velkou kytarou, co zpívala country.
6: Ta malá Věra s tou velkou kytarou.
5: Ne, to nevím, jestli se to teda nepletu, ale asi
6: ne. Ne, to je Věra Martinová. Je, no. A písnička se jmenuje Magnetická bouře. Tak něco vám řekneme.
5: Určitě,

0: politické bouři. Tomáš Klus s tímto singlem přichází právě teď ke svým 40. narozeninám. Hmm. On si jí tam dal jako dárek. I když ta písnička vznikla vlastně původně k životnímu jubileu Věry Martinové už loni. Společně ji teda nahráli letos a vlastně to vnímají jako spojení dvou generací i hudebních poloh.
1: Hudební polohu mám nejradši.
0: Teď ale... Kterou? 67.
1: Hav. Ne, prosím vás.
0: Asi pasivní?
1: Teď váže. A tohle je strašně důležitý. Mně se líbí ten souboj.
0: Počkej, takže dobře, takže Tomáš Klus, Věra Martinová, Magnetická bouře a?
1: A teď druhý tip, začátkem letošního roku překvapila skupina UDG tím, že se její členové kvůli neschodám rozštěpila na dvě části.
0: Ano, takže tohle bude druhá půlka.
1: Teď bojuji v český pop music. Je to tak? Přišla si s tím, že je to druhá půlka. Tahle polovina si dala název, teď nevím, jestli to čtu úplně dobře, ale Demigods.
0: Není důležitý.
1: Funguje jako trio. Jo. Písnička Slova je otevřenou zpovědí a přímou reakcí na událost ze začátku roku, kdy byli pánové postaveni před nelehkou životní výzvu.
0: Takže tohle je druhá půlka UDG a ty si říkaj?
1: Demigods. Zatímco druhá strana měla například...
0: Ne, to je Demigods.
1: Demigods, tak prosím.
0: Ty tam strkáš.
1: Já mám N rád, ale tohle tak nepatří, tam je to Demigods. Jo, a teď zatímco druhá strana měla na přípravu nové etapy zhruba rok, zakládající členové, kteří byli z kapely odejti, museli jednat okamžitě a pánové se k vzniklé situaci postavili čelem a vytvořili formaci Demigods. Její první song Slova funguje jako hudební terapie. Aha, i jasné prohlášení.
0: Rozumíme.
1: Takže souboj jede dál.
0: Tak si to pojďme poslechnout. Máme tady typ číslo 1 Tomáš Klus a Věra Martinová Magnetické bouře. Bacha, o nich je víc.
1: A dvojka je Demigods Slova.
2: Česká hitparáda frekvence 1.
3: Typ číslo 1.
4: Když se to takhle říká pokaždý, když se to pokazí a je to zlý, vždy když se nedaří věcem tak, jak by člověk chtěl,

0: Dámy a pánové, jste s frekvencí 1, máme sobotní odpoledne, spíš podvečer, skoro už večer.
1: Spíš večer.
0: A my jsme se rozhodli, že si s vámi podílíme o vaše výsledky.
1: Podělíme.
0: Co jsem řekl?
1: Podílíme.
0: Podílíme, aha, ale jsem neřekl, že se podělám. Ale to, víte, jedno písmeno a úplně to zrušit.
1: My se s vámi podělám.
0: Poděláme. Tak,
1: taková hromadná podělač.
0: Jako jedno malý písmeno.
1: No právě, a všechno jinak. Tak pozor, na 10. místě pro tento týden slamky od Kristýny, což jsou brčka. Teď jsem zrovna četla, že dámy by neměly pít brčkem.
0: Dej pokoj. Viděla jsi film? Myslím, že se to jmenovalo Čověče Hotel Modrá hvězda, jak tam ta jedna herečka, která mi vypadlo to jméno její, se opila tím, že tam měla spoustu brček právě
1: protože, slávy. Jo.
0: Všechny vypila.
1: Nějaký pivo nebo víno pila, nějakou kořelku.
0: Opila
1: no
0: se.
1: Ale ono by se nemělo pít brčkem, protože se tím dámy vytváří tady takhle nad pusou vrásky.
0: To je nesmysl, to jako bys musela pít denně 6 hektolitrů nějaký kořalky.
1: No tak nevíš,
0: a to už je ti pak jedno, jestli máš nad pusou vrásky.
1: No ale pojďme se taky věnovat teda té Kristýně. Písnička se jmenuje Slamky, to už víte. Kdo neví, co znamená slamky, bylo vysvětleno, je to brčko,
0: ano.
1: Respektive brčka.
0: Protože dřív se to dělalo ze slámy. Slama.
1: Písnička Slamky vznikla na základě je básně, která mě inspirovala, zhudebnila se mi společně s producentem Martinem Kavuličem. Jinak ta báseň je z pera textaře Kamila Peteraje.
0: Kamil Peteraj, tak to už je taky rozstřílený borec. Tak a to teď pojďme na devítku. Devítka je stejná jako minulé, devítka. Šestým týdnem v hitparádě je písnička od Ondřeje Rumla k Vinohradům, což je k filmu Bobule Bobulky. On k tomu říká, je to písnička o lásce v prostředí Vinohradů, o lásce bez dokladů.
1: Bez dokladů.
0: Já si pamatuju, že jsem jednou jel na nějakou svatbu na Slovensku a přespal jsem ve Vinohradu.
1: Fakt?
0: No protože jsme tam přijeli jak v noci a než se to celé.
1: Ale žil jsi ve Vinici, jo?
0: Ležel jsem ve Vinici v tom takový tý brázdě a pak jsem dostali do takhle se do těch míst takový muňky. No a ten kolega, ten doktor mi říkal, no to jsou normálně vinný mšice. No,
1: kecáš!
0: Oni cítili teplo jak a tam.
1: Nekecaj, prosím, tak
0: to,
1: ty
0: a tohle
1: jsi
0: příběh z roku 1985.
1: To jsem ještě byla 3 roky nosit.
0: No, to si ještě nemohla mít vinný mšice.
1: Tak pojďme udělat rekapitulaci. 10. místo Kristýna a Slamky.
0: A 9. místo k Vinohradům Ondřej Ruml.
2: Místo 10.

0: Je tady 8. a 7. místo a tohle je za mě velký překvapení, protože si představte, že Post-it, kteří byli pátí, nám teď spadli na 8. Není to překvapení?
1: To je ale teda jako opravdu velký skok na to, že jsou 7. týdem hitparádě, tak mi to připadá takový, jako že jejich fanoušci jeli na dovolenou.
0: No, to evidentně, evidentně byl nějaký zájezd v akci. Kapela Post-it je stálice české klubové scény. Po deskách, jako je Ideál nebo Sektor 10, se vrátila s novou silou. Singlem Geronimo, pánové vstoupili do éry, kdy se nebojí otevírat staré rány a proměňovat je v energii pro současnost. Kapela Post-it si myslím, že si tady své místo našla s písničkou Geronimo.
1: Sedmička, to je novinka z minulého týdne, spolu Mikael. Já vám něco řeknu o Mikaelovi. Mikael je hudební projekt, za kterým stojí zpěvák Michael Foret. Ten se v hudební branži pohybuje už déle a teď schválně dlouho.
0: Déle než 20 let?
1: 20 let, jsi dobrá.
0: Tak to bude 40.
1: Poprvé na sebe upozornil v Superstar, kde se v roce 2005 dostal na 6. místo. Zahrál si v několika muzikálech, ale také v několika filmech a seriálech, například Modrý kód Celebrity SRO, Jak básníci čekají na zázrak, aha, nebo Případ mrtvého nebo štíče.
0: Nekecej!
1: No, tak to jsem tady vyhlovil.
0: Takže
1: informace.
0: Je to taky trošku herec.
1: No, trošku herec a usiluje o vaši přízeň na 7. místě.
0: Pojďme udělat rekapitulaci. 8. místo Geronimo Post-it.
1: A 7. místo novinka z minulého týdne, spolu Mikael.

0: Máme tady šestku a pětku v hitparádě Rádia Frekvence 1.
1: Tady je hrozný vedro, všimáš?
0: Hrozný, všímám si, no tak to je tím. Víš, co mi teď vyskočilo na telefonu? Že prej... ne, takový ty zprávy, jak ty chodí.
1: Nějaký tvoje porno video.
0: To kdyby, to by bylo hezký, ale mě to poslal Český hydrometeorologický ústav. A že prej, nemám chodit ven, že je tam hrozný horko. Kdyby mi aspoň poslali, že jsem jako jídlo.
1: Jakože, aby se z doma zdržel.
0: Abych se doma držel svý sukně.
1: Tak, vedro tady je a na šestém místě, přátelé, kapela Krištof a Dominika Aladžia Půlnoční hřích. Co řekneš zajímavého?
0: No já nic, protože to držíš v ruce.
1: Mám v ruce já.
0: A ovíváš se tím, takže jsi to vohnula, jsi si stránku udělala si. Jak se tomu říká tomu na kraji? Oslí uši.
1: Tomuhle se říká oslí uši?
0: No tak máš oslí uši vždycky v časopise, teda v sešitě.
1: Každopádně, tento track vznikal v legendárních studiích Real World Studios Petra Gabriela v anglickém městečku Box, přibližně hodinu od Bristolu. Rodišti...
0: Jako Petra Gabriela z Genesis.
1: No jasně.
0: Tyjo,
1: to jsme nevíš, to už je tady dlouho.
0: To jsme nějak neřekli
1: Přibližně hodinu od Bristolu, rodišti street artové legendy Banksyho. Právě jeho tvorba inspirovala také novou vizuální image kapely Krištof. Hele, já myslím, že tato písnička, ono se to vlastně jako ani moc nezdá, nebo se to ani moc neví, ale ona má opravdu jako zajímavý pozadí.
0: To je nejlepší, když má písnička zajímavý pozadí. To já jsem vždycky úplně načený. Tak a my jsme u pětky a pětka, to je prosím vás Nicole Votrubová.
1: Ano.
0: Soudny se jmenuje ta písnička.
1: Pozor, 9 týdnů, jo.
0: Je tady 9 týdnů a co už bychom mohli k tomu říct, tady jsme si vyzobali ještě... Na své hudební cestě navázala Nicole Votrubová řadu zajímavých spoluprací. No.
1: Navázala?
0: No, navázala.
1: No, tak
0: jednou z nejvýraznějších je spolupráce s imitátorem a bavičem.
1: To víme, Petr Jablonský. No. A myslím, že jí to přináší ovoce. Tak, Votrubová,
0: jaký máš nejradši
1: Nicole,
0: ovoce? Z...
1: Já mám nejradši.
0: Já ty prý máš ráda meloun.
1: Meloun miluju.
0: Meloun miluju. To je dvakrát mama.
1: Jak prej? Jakože prej?
0: Já jsem neřekl prej.
1: Ty řekl, ty prej máš ráda meloun.
0: Já jsem řekl, jaký máš nejradši
1: meloun. Ne, ty pak si řekl, ty prej máš ráda meloun.
0: Jo, to jsem slyšel, no že... To jsem někde četl na nějakých sítích.
1: No my jsme teď měli, vydali jsme for, viď? On byl velice úspěšný a tam jako ovoce hraje velkou
0: roli. Ale no, to si poslechněte na našem
1: Instagramu.
0: Ale pojďme od věci,
1: pojďme udělat rekapitulaci. Šesté místo Půlnoční hřích kapela Krištof Dominik Aladží.
0: A pětka jsou dny Nicole Votrubová.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo šesté.

0: Čtyřka trojka dvojka na čtyřce, jupí, já jsem moc ráda. Perpetuum mobile Eva Farná, za mě je to prostě písnička roku 2026, pardon, ale já budu trošku lobovat, nebo vlastně já ani nemusím, protože já si myslím, že to je opravdu song, který do toho éteru patří a můžem si ho pouštět furt dokola.
1: Nelobujem. Minule byla na šestém místě, teď je na čtvrtém místě.
0: Super, je tady teprve dva týdny, takže jako já ti říkám, že to zlato bude mít.
1: Asi jo, zlato.
0: Já ti říkám, že to zlato přivezeme.
1: Ať to stojí za to. My si dáme trojku.
0: To dobře navazuje.
1: To bylo cílený. Trojka, minule trojka a sedmým týdnem v hitparádě je dovolená s Xindlem X. O Xindlovi X jsme si řekli už všechno možný, takže my jenom držíme palce, ať mu to takhle vydrží až do konce.
0: Zvláštní, viď? Jako Xindl X ještě pár týdnů zpátky tady opanovával ten vršek.
1: No jo, jenom, že pozor, co se stalo. Fanoušci se probudili a nebo prostě usnuli. No něco
0: mezi tím. No. A na druhém místě pro tento týden je Martyho banda Druhý rande, což je písnička, respektive kapela, která je tady u nás v éteru už šestým týdnem, takže jsme si o tom taky už spoustu řekli. Jsou to kluci z Kutné Hory a já jsem
1: z Kutné Hory, koudelníkův syn.
0: Takže sem patří prostě, no. Druhý rande, druhé místo
1: potom,
0: stejně.
1: Kdo jede ještě? Jo, to byl Kudrna okolo Brna. Ten ve Skoloma z do Kojetína. Tak to jsme víc na východ.
0: Počkáme na kapelu z Kojetína. No. Tady máme Kutnohorskou. Tak pojďme udělat rekapitulaci. Na čtvrtém místě. Je to tvoje.
1: Čtvrté místo. Perpetuum mobile. Eva Farná.
0: Třetí místo. Dovolená Xindl X.
1: A druhé místo. Druhý rande. Martyho banda.
2: Místo čtvrté.

0: Tak jestli pak víte, pro koho jsme takhle pískali a křičeli, no pro koho? Desátým týdnem!
1: Hele, olympici Petr Kolář, co je vůbec v nás? Hrajem to naposledy, první místo už po několikáté, pokud se nepletem, tak je to vlastně už po, nevíme po kolikáté.
0: Tady píšu, že, no hele, ale to je úplně jedno, důležitý je, že já...
1: Po třetí.
0: A já se fakt stydím, jsem si myslel, že vypadnou.
1: Fakt si to myslel?
0: Jsem si říkal, hele, ta písnička, to jsou prostě olympici, jsou tady větší jako, jo.
1: Neznámější, ale jasně, takoby.
0: A říkal jsem si, ty chudáci vypadnou už takhle brzo. A oni to dotáhli.
1: Jako super, gratuluju, kluci, skvělí. Já myslím, že to je nejlepší dárek pro Petra Jandu, který měl narozeniny. Já nevím, jestli jsi viděl, v bulváru se ukazovaly jako různě videa a fotky z těch oslav. On to pojal pompézně, pozor, on tam pozval tisíce lidí, nechal se tam přinést na nosítkách, prostě opravdu to pojal jako když...
0: Jako kdyby měl narozeniny.
1: Takže pěkně to vyšlo. Tak přátelé, děkujeme, že hlasujete a hlasovat můžete dál.
0: Utřete si čela, napijte se něčeho chladného, protože vedro bude ještě nějaký čas pokračovat, ale nám to přece nevadí, protože my s frekvencí 1 vás dokážeme jak rozpumpovat, tak zároveň schladit.
1: Přesně tak. Takže do úterý hlasujte do 12. hodiny. My si jdem dát něco studeného. Já bez brčka, ty.
0: A já si to dám s dvěma brčkama, protože chci mít vrásky, nejen na tváři.
1: Mějte se krásně. Mažte se. A loučí se Roman Mikeš.
0: A Jani Knížková.
1: Mazaná. Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ze studia F1 zdraví Láďa Jakub. Češka, která se vrátila z africké Ugandy, je možná nakažená nebezpečnou infekcí. Čechům žádné nebezpečí prý nehrozí. Německo i Rakousko čeká několika hodinové zácpy.

0: Na většině území České republiky čekají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval ve výstraze Český hydrometeorologický ústav. V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů Celsia, na řadě míst padaly i 40-stupňové teplotní rekordy. Cesta na dovolenou se nám může pořádně protáhnout kvůli dopravní špičce, hlavně v Německu. Na německých dálnicích totiž začala tento víkend zátěžová zkouška i pro řidiče z Česka. Doprava je komplikovaná hlavně na jihu země, třeba v Bavorsku, tam odstartovaly prázdniny. Na silnicích ale budou i navrátilci z dovolených. Cestující, kteří míří například do Rakouska, Chorvatska nebo Itálie, se tak mají obrnit trpělivostí. Objíždět kolony se navíc nevyplácí, jak připomíná dopravní expert Roman Budský.
1: Pozor potom v některých částech Rakouska, kde to v určitých dnech přímo zakazují, aby se v případě dopravních komplikací na dálnici sjíždělo na silnice nižších tříd a objížděly se ty zácpy, tam to hlídají policisté a mohou třeba i pokutovat, takže v těch částech Rakouska opravdu velmi opatrně.
0: Zácpy můžou být až několika hodinové. Dopravu navíc komplikuje i víc než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. Velkou razii na motorkáře připravila na tento víkend policie v Moravskoslezském kraji. Ve velkém se hlídky objevily v Beskydech v okolí Moravskoslezské hranice. Třeba ve Starých Hamrech na Frýdecku Místecku. Staré Hamry a silnice první třídy 56 kolem přehrady Šance jsou oblíbenou, ale zároveň nebezpečnou motorkářskou trasou v horách. Větší problémy ale dopraváci nezaznamenali, alespoň zatím. Celkové výsledky budou však známé začátkem příštího týdne. Za posledních 20 let přišlo na českých silnicích o život celkem 1668 motorkářů. Statistiky z posledního období ukazují sice mírné zlepšení, ale pozor. V roce 2025 při dopravních nehodách přišlo o život celkem 60 motorkářů. Lidé se míří schladit do jeskyní. Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech třeba Mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku, které návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. V chladných chodbách a domech Mladečských jeskyní se celoročně pohybuje teplota kolem 10 stupňů. Lidé proto při plánování letního výletu často volí právě jeskyně. Vyšší návštěvnost zaznamenává i Moravský kras na Blanensku s propastí Macochou anebo Sloupsko-Šošovské jeskyně. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice, výstavy Zeměživitelka v Českých Budějovicích, se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se koná od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Význam akce pro město zhodnotila českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
2: Pro nás je vždycky Zeměživitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na Živitelce, je čím dál tím více.
0: Návštěvníci uvidí třeba poprvé v Česku těžký univerzální traktor New Holland T7XD s výkonem v rozmezí 360 až 435 koní. Výstavní premiéru v republice bude mít taky sklízecí mlátička John Deere T6, která dokáže během sklizně v reálném čase analyzovat složení zrna, jako je obsah bílkoviny či škrobu, a přesně naplánovat další agronomické kroky. Lákadlem pro veřejnost bude i zhruba 350 zvířat.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi. 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak jako... už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vědci z Brna šlechtí rostliny, které vydrží současné dlouhé sucho a horko. Na severu Čech řeší, které porodnice zachovat. A vinaréva na Slovácku by mohla mít letos úspěšnou úrodu. S podrobnostmi je tu Ládě Jakub. Naše příroda je čím dál víc vyschlá, a to nejen kvůli současným tropickým parnům. Suché jsou lesy, kde hrozí stále požáry, a taky pole. Vědci a studenti Masarykovy univerzity v Brně proto zkouší vyšlechtit rostliny, které jsou odolnější vůči suchu a horku. Vyvíjejí látku, která bojuje s rostlinným stresem a pomáhá rostlinám odolat toto nepříznivé období. Pozor na rychlost s vozíkem nebo karavanem při cestách do zahraničí. V cizině často musíme ubrat plyn, protože pro auta s vlekem platí nižší rychlostní limity, jak varuje Martin Karlík ze Světa motorů.
2: Pozor je třeba si dávat hlavně na dálnici, zatímco u nás, pokud to umožňuje konstrukční rychlost vozíku, můžeme jet po dálnici klidně 130 km za hodinu i s vlekem, tak například v Německu je povolených maximálně 80. Pokud máte speciální německou STK, takzvaný TÜV, tak potom můžete jet stovkou, ale je potřeba absolvovat tu zkoušku u organizace TIF a dostat takovou speciální nálepku, která vás opravňuje jezdit v Německu stovkou.
1: Společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji na severu Čech spravuje několik nemocnic, chce zachovat všech 6 svých porodnic, tedy v Litoměřicích, Děčíně, Teplicích a Chomutově, a také v Mostě a Ústí nad Labem. Má za to, že by se mělo v případě uvažovaného rušení porodnic s méně než 600 porody ročně myslet na zachování dostupnosti péče. V kraji jsou ale ještě menší porodnice, a to v Kadani na Chomutovsku a v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Na Slovácku jsou optimističtější, alespoň co se týče vína. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a velké vedro se na úrodě hroznů právě v oblasti jihovýchodní Moravy prozatím negativně neprojevuje. Podle vinařů ve Zlínském kraji budou rozhodující následující týdny před sklizní. Pokud by počasí bez srážek přetrvalo i v srpnu, mohlo by se to podepsat nejen na množství, ale i na kvalitě úrody na Uhersko-Hradišťsku. Karlovy Vary vyměnily pozemky, které potřebují pro opravu Chebského mostu. Zároveň se dokončuje finální podoba studie rekonstrukce historického mostu. Z ní se například vypustí využití velmi pevného, ale drahého UHPC betonu. Šířka mostu bude taky mírně užší, než byl původní návrh, jak říká náměstek primátorky v Karlových Varech Lubomír Kovář. Město chce, aby se náklady dostaly k 350 milionům korun.
3: Před 2 měsíci jsme zadali dopracování studie tak, aby ten most nebyl v tom prvopočátku v tom rozpočtu tak drahý. V podstatě jsme vyhodili UPC a UHPC betony, to byly ty slaboučké speciální betony, které jsou ale velmi drahé. Takže celkově jsme moc zlevnili. Malinko jsme ho zúžili oproti té původní studii, ale stále zůstane mnohem širší, než je teď, tak aby tam mohlo bezpečně projít třeba IZS, pokud bude potřeba.
1: Jakmile město Karlovy Vary dostane souhlas památkářů, zadá zpracování takzvané projektové dokumentace. Chebský most se skládá z několika samostatných mostních objektů. Směrem od středu lázeňského města nejprve překlenuje železniční trať, potom historický most vede přes řeku Ohře a na severní straně navazuje most, který přemostňuje ještě průtah Karlovými Vary.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi. 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
4: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ze studia F1 zdraví Láďa Jakub. Češka, která se vrátila z africké Ugandy, je možná nakažená nebezpečnou infekcí. Čechům žádné nebezpečí prý nehrozí. Německo i Rakousko čeká několika hodinové zácpy. A lidé se v parních dnech ochlazují v jeskyních. To a mnohem víc právě teď a tady. U ženy, která se vrátila z Afriky, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Vrátila se totiž z Ugandy. Ze špičkové fakultní nemocnice v Hradci Králové ji ale převezli na vysoce specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví. Provoz Královéhradecké nemocnice ani Pražské Bulovky nebyl situací nijak omezen. Víkend přinesl částečné ochlazení. Od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder. Ta potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území České republiky čekají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval ve výstraze Český hydrometeorologický ústav. V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů Celsia. Na řadě míst padaly i 40-stupňové teplotní rekordy. Cesta na dovolenou se nám může pořádně protáhnout kvůli dopravní špičce, hlavně v Německu. Na německých dálnicích totiž začala tento víkend zátěžová zkouška i pro řidiče z Česka. Doprava je komplikovaná hlavně na jihu země, třeba v Bavorsku, tam odstartovaly prázdniny. Na silnicích ale budou i navrátilci z dovolených. Cestující, kteří míří například do Rakouska, Chorvatska nebo Itálie, se tak mají obrnit trpělivostí. Objíždět kolony se navíc nevyplácí, jak připomíná dopravní expert Roman Budský.
2: Pozor potom v některých částech Rakouska, kde to v určitých dnech přímo zakazují, aby se v případě dopravních komplikací na dálnici sjíždělo na silnice nižších tříd a objížděly se ty zácpy, tam to hlídají policisté a mohou třeba i pokutovat, takže v těchto těch částech Rakouska opravdu velmi opatrně.
1: Zácpy můžou být až několika hodinové. Dopravu navíc komplikuje i víc než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích.

0: 60 motorkářů. Lidé se míří schladit do jeskyní. Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech třeba mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku, které návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. V chladných chodbách a domech mladečských jeskyní se celoročně pohybuje teplota kolem 10 stupňů. Lidé proto při plánování letního výletu často volí právě jeskyně. Vyšší návštěvnost zaznamenává i Moravský kras na Blanensku s propastí Macochou anebo Sloupsko-Šošovské jeskyně. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice, výstavy Zeměživitelka v Českých Budějovicích, se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se koná od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Význam akce pro město zhodnotila českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
1: Pro nás je vždycky Zeměživitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na Živitelce, je čím dál tím více.
0: Návštěvníci uvidí třeba poprvé v Česku těžký univerzální traktor New Holland T7XD s výkonem v rozmezí 360 až 435 koní. Výstavní premiéru v republice bude mít taky sklízecí mlátička John Deere T6, která dokáže během sklizně v reálném čase analyzovat složení zrna, jako je obsah bílkoviny či škrobu, a přesně naplánovat další agronomické kroky. Lákadlem pro veřejnost bude i zhruba 350 zvířat.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi. 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.
2: Frekvence 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vědci z Brna šlechtí rostliny, které vydrží současné dlouhé sucho a horko. Na severu Čech řeší, které porodnice zachovat. A vinaréva na Slovácku by mohla mít letos úspěšnou úrodu. S podrobnostmi je tu Ládě Jakub. Naše příroda je čím dál víc vyschlá, a to nejen kvůli současným tropickým parnům. Suché jsou lesy, kde hrozí stále požáry, a taky pole. Vědci a studenti Masarykovy univerzity v Brně proto zkouší vyšlechtit rostliny, které jsou odolnější vůči suchu a horku. Vyvíjejí látku, která bojuje s rostlinným stresem a pomáhá rostlinám odolat toto nepříznivé období. Pozor na rychlost s vozíkem nebo karavanem při cestách do zahraničí. V cizině často musíme ubrat plyn, protože pro auta s vlekem platí nižší rychlostní limity. Jak varuje Martin Karlík ze Světa motorů.
2: Pozor je třeba si dávat hlavně na dálnici, zatímco u nás, pokud to umožňuje konstrukční rychlost vozíku, můžeme jet po dálnici klidně 130 km za hodinu i s vlekem, tak například v Německu je povolených maximálně 80. Pokud máte speciální německou STK, takzvaný TÜV, tak potom můžete jet stovkou, ale je potřeba absolvovat tu zkoušku u organizace TIF a dostat takovou speciální nálepku, která vás opravňuje jezdit v Německu stovkou.
1: Společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji na severu Čech spravuje několik nemocnic, chce zachovat všech 6 svých porodnic, tedy v Litoměřicích i Děčíně.

0: Karlovy Vary vyměnily pozemky, které potřebují pro opravu Chebského mostu. Zároveň se dokončuje finální podoba studie rekonstrukce historického mostu. Z ní se například vypustí využití velmi pevného, ale drahého UHPC betonu. Šířka mostu bude taky mírně užší, než byl původní návrh, jak říká náměstek primátorky v Karlových Varech Lubomír Kovář. Město chce, aby se náklady dostaly k 350 milionům korun.
1: Před dvěma měsíci jsme zadali dopracování studie tak, aby ten most nebyl v tom prvopočátku v tom rozpočtu tak drahý. V podstatě jsme vyhodili UPC a UHPC betony, to byly ty slaboučké speciální betony, které jsou ale velmi drahé. Takže celkově jsme moc zlevnili, malinko jsme ho zúžili oproti té původní studii, ale stále zůstane mnohem širší, než je teď, tak aby tam mohlo bezpečně projít třeba IZS, pokud bude potřeba.
0: Jakmile město Karlovy Vary dostane souhlas památkářů, zadá zpracování takzvané projektové dokumentace. Chebský most se skládá z několika samostatných mostních objektů. Směrem od středu lázeňského města nejprve překlenuje železniční trať, potom historický most vede přes řeku Ohře a na severní straně navazuje most, který přemostňuje ještě průtah Karlovými Vary.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let. Ale i hity let.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Sobotní Party Mix. Frekvence 1.
2: Le tengo miedo al silencio.

0: Frekvence 1.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
0: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Ze studia F1 zdraví Láďa Jakub. Češka, která se vrátila z africké Ugandy, je možná nakažená nebezpečnou infekcí. Čechům žádné nebezpečí prý nehrozí. Německo i Rakousko čeká několika hodinové zácpy. A lidé se v parných dnech ochlazují v jeskyních. To a mnohem víc právě teď a tady. U ženy, která se vrátila z Afriky, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Vrátila se totiž z Ugandy. Ze špičkové fakultní nemocnice v Hradci Králové ji ale převezli na vysoce specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví. Provoz Královéhradecké nemocnice ani Pražské Bulovky nebyl situací nijak

0: prázdniny. Na silnicích ale budou i navrátilci z dovolených. Cestující, kteří míří například do Rakouska, Chorvatska nebo Itálie, se tak mají obrnit trpělivostí. Objíždět kolony se navíc nevyplácí, jak připomíná dopravní expert Roman Budský.
1: Pozor potom v některých částech Rakouska, kde to v určitých dnech přímo zakazují, aby se v případě dopravní komplikací na dálnici sjíždělo na silnice nižších tříd a objížděly se ty zácpy, tam to hlídají policisté a mohou třeba i pokutovat, takže v těch částech Rakouska opravdu velmi opatrně.
0: Zácpy můžou být až několika hodinové. Dopravu navíc komplikuje i víc než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. Velkou razii na motorkáře připravila na tento víkend policie v Moravskoslezském kraji. Ve velkém se hlídky objevily v Beskydech v okolí Moravskoslezské hranice. Třeba ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku. Staré Hamry a silnice první třídy 56 kolem přehrady Šance jsou oblíbenou, ale zároveň nebezpečnou motorkářskou trasou v horách. Větší problémy ale dopraváci nezaznamenali, alespoň zatím. Celkové výsledky budou však známé začátkem příštího týdne. Za posledních 20 let přišlo na českých silnicích o život celkem 1668 motorkářů. Statistiky z posledního období ukazují sice mírné zlepšení, ale pozor. V roce 2025 při dopravních nehodách přišlo o život celkem 60 motorkářů. Lidé se míří schladit do jeskyní. Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech třeba mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku, které návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. V chladných chodbách a domech mladečských jeskyní se celoročně pohybuje teplota kolem 10 stupňů. Lidé proto při plánování letního výletu často volí právě jeskyně. Vyšší návštěvnost zaznamenává i Moravský kras na Blanensku s propastí Macochou anebo Sloupsko-Šošovské jeskyně. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice, výstavy Zeměživitelka v Českých Budějovicích, se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se koná od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Význam akce pro město zhodnotila českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
2: Pro nás je vždycky Zeměživitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na živitelce, je čím dál tím více.
0: Návštěvníci uvidí třeba poprvé v Česku těžký univerzální traktor New Holland T7XD s výkonem v rozmezí 360 až 435 koní. Výstavní premiéru v republice bude mít taky sklízecí mlátička John Deere T6, která dokáže během sklizně v reálném čase analyzovat složení zrna, jako je obsah bílkoviny či škrobu, a přesně naplánovat další agronomické kroky. Lákadlem pro veřejnost bude i zhruba 350 zvířat.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi. 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Vědci z Brna šlechtí rostliny, které vydrží současné dlouhé sucho a horko. Na severu Čech řeší, které porodnice zachovat. A vinaréva na Slovácku by mohla mít letos úspěšnou úrodu. S podrobnostmi je tu Láďa Jakub. Naše příroda je čím dál víc vyschlá, a to nejen kvůli současným tropickým parnům. Suché jsou lesy, kde hrozí stále požáry, a taky pole. Vědci a studenti Masarykovy univerzity v Brně proto zkouší vyšlechtit rostliny, které jsou odolnější vůči suchu a horku. Vyvíjejí látku, která bojuje s rostlinným stresem a pomáhá rostlinám odolat toto nepříznivé období. Pozor na rychlost s vozíkem nebo karavanem při cestách do zahraničí. V cizině často musíme ubrat plyn, protože pro auta s vlekem platí nižší rychlostní limity, jak varuje Martin Karlík ze Světa motorů.
2: Pozor je třeba si dávat hlavně na dálnici, zatímco u nás, pokud to umožňuje konstrukční rychlost vozíku, můžeme jet po dálnici klidně 130 km za hodinu i s vlekem, tak například v Německu je povolených maximálně 80. Pokud máte speciální německou STK, takzvaný TÜV, tak potom můžete jet stovkou, ale je potřeba absolvovat tu zkoušku u organizace TIF a dostat takovou speciální nálepku, která vás opravňuje jezdit v Německu stovkou.
1: Společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji na severu Čech spravuje několik nemocnic, chce zachovat všech 6 svých porodnic, tedy v Litoměřicích, Děčíně, Teplicích a Chomutově a také v Mostě a Ústí nad Labem. Má za to, že by se mělo v případě uvažovaného rušení porodnic s méně než 600 porody ročně myslet na zachování dostupnosti péče. V kraji jsou ale ještě menší porodnice, a to v Kadani na Chomutovsku a v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Na Slovácku jsou optimističtější, alespoň co se týče vína. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a velké vedro se na úrodě hroznů právě v oblasti jihovýchodní Moravy prozatím negativně neprojevuje. Podle vinařů ve Zlínském kraji budou rozhodující následující týdny před sklizní. Pokud by počasí beze srážek přetrvalo i v srpnu, mohlo by se to podepsat nejen na množství, ale i na kvalitě úrody na Uhersko-Hradišťsku.

0: Zlevnili, malinko jsme ho zúžili oproti té původní studii, ale stále zůstane mnohem širší, než je teď, tak aby tam mohlo bezpečně projít třeba IZS, pokud bude potřeba.
1: Jakmile město Karlovy Vary dostane souhlas památkářů, zadá zpracování takzvané projektové dokumentace. Chebský most se skládá z několika samostatných mostních objektů. Směrem od středu lázeňského města nejprve překlenuje železniční trať, potom historický most vede přes řeku Ohře a na severní straně navazuje most, který přemostňuje ještě poutah Karlovými Vary.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Jaká bude neděle 2. srpna? Bude oblačná, na horách může i slabě sprchnout, ale teploty už srovnané po celé zemi. 26 až 31 stupeň Celsia naměříme.
2: Frekvence 1.